Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-203. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týtrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance on with the Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made for Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Tell Him v podání The Exciters a Odeku to la pluie Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.

Co je to Loop de Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho zdrudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půse strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahleta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? To oni
3: ne,
2: vám...
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubatá herečka nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak, byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já to vím. No, ano. A tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ano. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Uh-huh. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba Kovu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda to... možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo
4: to si pamatuju. To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nazbíraly i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra, já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře, ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi. Jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodné. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná, on je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný, já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je, no, a hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli. No jo, no on tak... se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten Krejčí říká...
7: Jaký Krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vždyť jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten Krejčí měl psa... A ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Je, Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: Co?
8: Abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v
3: životě.
1: Honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být.
3: Měli,
1: tady ano, naháněl tady krávy na, Slávek
3: no, Janda. Ale já jsem si vydělal teda na pionýra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
1: no,
3: byly peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No,
1: vím,
3: tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně jenom novin.
3: Titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju Bčko.
2: Výborně,
1: Lubomír
2: děkujeme.
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám Ačko a dávám si hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme brže.
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli dobře. Se hák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Na skle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Moždíř?
7: Moždíř? Ne, to nejsem Moždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, jo. No.

0: dělejte. Tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
1: A na co máte tu žlutou piluli?
0: To je právě ten oběd.
1: Vy jste labužník.
0: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
1: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
0: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
1: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
0: No a kdy to bylo, kdy jste měl delirium, ne?
1: Ne. Hned, když jsem se narodil.
2: Humoriáda.
3: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
4: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
3: To je pravda. Děkuju moc, ať se daří i vám.
4: Já děkuju všem a zdravím všechny.
3: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Lidé v Karlovarském kraji můžou hlasovat o nejlepší regionální stavbu postavenou v uplynulých 24 letech. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje zahájilo zpracování koncepce využití vodíkových technologií. Experti trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Regionální stavební sdružení připravilo anketu o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 24 letech. Do ankety jsou zařazené projekty, které postupně uspěly v každoroční soutěži nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování o nejlepší stavbu posledního čtvrtstoletí je přitom letošní novinkou, říká za organizátory Anna Vlášková.
2: Jako další věc vyhlašujeme hlasování veřejnosti pro takzvanou stavbu čtvrtstoletí. Na webových stránkách stavby Karlovarska jsou zveřejněny vítězné stavby od roku 2001, které vybrala odborná porota. Takže veřejnost má možnost výběru ze 24 staveb od začátku soutěže.
1: Internetové hlasování o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulém čtvrtstoletí potrvá do 19. června. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje zahájilo zpracování vodíkové koncepce. Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka z Hnutí ANO přinese nejpozději začátkem příštího roku konkrétní návrhy na využití vodíku v mnoha sektorech regionu. Vodík může mít v budoucnu své místo i ve veřejné dopravě. Dokument na základě veřejné soutěže připravují odborníci na energetiku a strategie z brněnské společnosti EGU Brno. Strategie bude financovaná z projektu Rozvoj vodíkového údolí v Karlovarském kraji. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agend z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO včera nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ji ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovaném prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Moskva zároveň hrozí novou vlnou úderů na metropoli Kyjev. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy.
0: Sport.
1: 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Miguel Valgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je dál Dan Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vany slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 5. hodině a tam, kde nás také časně ráno ladíte, přejeme příjemný začátek 28. májového rána. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková, je čtvrtek, no a já věřím, že si předposlední pracovní den tohoto týdne užijeme společně v doprovodu krásných písniček, hlavně tedy těch pěkných českých. Hned na úvod nám budou zpívat Jitka Zelenková a Václav Neckář. Následovat bude anketa s dětmi Ahoj rádio, v níž se dozvíme, jak se pozná spokojený člověk. A také uslyšíte reportáž z Pražských Vinohrad o tom, jak velitelství SS a německá kriminální policie v protektorátu Čechy a Morava organizovali rovněž prostituci. Tak právě teď začíná čtvrteční Dobré ráno a já vám přeji hezký poslech a dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak se pozná spokojený člověk?
1: Že se třeba odpočine.
2: Že má třeba něco rád.
3: Že si pobíhá po pokoji.
4: Třeba se osmívá a takhle.
5: Že skáče radostí.
6: Spí. Povídá se s někým nebo si najde holku.
7: Má

0: počasí.
1: Dobré jitro přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na hodinách 5.18 venku máme jasno nebo skoro jasno. Teploty se nám aktuálně pohybují od 6 do 9 stupňů Celsia. A dnes čekejme slunečno, ale chladněji. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách na 16 až 19 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písničku Všude zdejší nám zahrála právě teď hudební skupina Jelen a my vám přejeme fajn pohodové ráno s datem 28. května. Ladíte rádio vašeho kraje a za 8 minut bude 17:30. Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně v uvozovkách rasově nevhodnými ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci. Nacistická ideologie ženám přisuzovala především roli poslušných partnerek a matek, které slouží potřebám mužů a státu.
1: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to čtyřpatrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
2: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
1: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
2: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
1: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
2: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
1: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
2: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jejího prstu.
1: Ženy v nacistickém režimu měli podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
2: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
1: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: 6. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji pokračuje modernizace silnic druhých a třetích tříd. Teď probíhají práce na Chebsku a Sokolovsku. Rekonstrukce důležité regionální spojnice u obce Teplá poblíž Mariánských Lázní právě skončila a s tím i dlouhodobá dopravní omezení. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku začala znovu fungovat lékárna v přízemí nákupního centra ve Školní ulici. Lékárna dříve městě byla, a to do doby, než její provozovatel odešel do penze. Úpravy prostor za necelých 6 milionů korun financovalo město ze svého rozpočtu. Celá akce trvala 3 roky. Město až opraví mostek v osadě Doubrava, je v havarijním stavu, potvrdila to odborná prohlídka. Radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Za práce město zaplatí asi 20 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obec a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Íránská státní televize představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu íránských přístavů. Washington po několika hodinách pravost představeného dokumentu popřel. Slovinský fotbalový záložník Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slavie. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v šancelize. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova Jáchymovská a Krušnohorská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ráno podle vašich představ přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je čtvrtek 28. května. Naše časomíra ve studiu ukazuje 6:30. No a po souhrnném přehledu zpráv a událostí, který připravil pro vás Matěj Štech, se opět navracíme zpátky k muzice a posíláme vám po našich frekvencích písničku Jasná zpráva od skupiny Olympic. No a jasná zpráva je, že nás za chviličku taky čeká přehled očekávaných událostí dnešního dne a rovněž se podíváme za kulturou našeho regionu. Tak ať se vám tedy pěkně vstává do čtvrtečního rána. Pěkný den.

0: Dobré jitro a příjemné vstávání do nového dne vám přeje rádio vašeho kraje. Za 5 minut bude 6:15 a na programu teď výběr očekávaných událostí. Tak premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů představí podmínky programu Nová zelená úsporám NZU. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZU Light. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos měl stát z modernizačního fondu na program uvolnit 4 miliardy korun. Žádosti u klasického programu se pak měly spustit na přelomu dubna a května, u NZU Light v červnu. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 000 korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby neznevýhodnilo rodiče dětí, které se narodí do konce tohoto roku. A prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranic s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes také navštíví město Tartu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v Karlovarském kraji máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty se pohybují od 6 do 9 stupňů Celsia a čekejme slunečno, ale chladněji. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 16 až 19 stupňů. Fouká slabý, během dne to bude přechodně mírný severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: stane šťastná.
1: Do začátku našeho ranního vysílání přispěla svou muzikou také slovenská hudební skupina No Name, která se pohybuje na hudební scéně už pěkných 30 let. No a tak není divu, že pro své fanoušky připravila obrovskou oslavu, obrovskou show. Bude se konat 12. prosince v pražské O2 aréně.
2: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut bude 6 hodin a kam vás dnes pozveme? Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná v 15 hodin v Městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Keramický ateliér připravili v karlovarské Becherově vile. Od 16 hodin a 30 minut si tam děti i dospělí mohou vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit si závěsný květník. Krajská knihovna v Karlových Varech zve od 17 hodin na další pokračování přednáškového cyklu Na moment. Tentokrát s významným českým právníkem, publicistou a spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Téma zní, proč jsme takoví, jací jsme. Autor bude mluvit o české identitě v dějinách a dnešním světě i o tom, jak na něj reagujeme. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají mezi 17. až 20. hodinou na návštěvníky herního klubu Městské knihovny v Ostrově a nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Městské divadlo v Sokolově zve od 18 hodin na taneční exhibici Beat Generation. Program taneční exhibice bude doslova našlapaný tancem všech věkových kategorií, od nejmenších dětí až po dospělé tanečníky. A k vidění budou závodní i nezávodní choreografie. Závěrečným třetím dnem vrcholí Festival porozumění, který pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. Finále se koná v Mariánsko-Lázeňském D-klubu Dileň. Od 19 hodin nabídne program herce Jaroslava Duška a Mariánsko-Lázeňskou rockovou kapelu Baba Het. Karlovarský symfonický orchestr zahraje od 19.30 skladby Giacoma Pucciniho a Richarda Strause, diriguje Martin Lebel. A Františko-Lázeňské divadlo Boženy Němcové rozezní hudba ze světa operet a muzikálů. Od 7:30 večer si tam v podání plzeňského smyčcového orchestru a jeho solistů zazní valčíkové melodie Oskara Nedbala, operetní árie Frimla a Lehára, Montyho Čardáš a melodie z muzikálu My Fair Lady a Fantom opery.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém v lázeňských lesích a parcích. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
2: Karlovy Vary instalují nové informační tabule pro návštěvníky lázeňských lesů a parků. Město teď postupně mění původní orientační systém. Na některých místech proto lidé ještě můžou vidět staré konstrukce nebo tabule připravené k odvozu. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky nejde o vandalismus ani poškození majetku, ale o součást montáže nového značení.
4: Původní konstrukce budou v nejbližších dnech odvezeny a pokud to jejich stav umožní, tak mohou být v budoucnu upraveny a znovu využity. Nové infotabule najde veřejnost například na svatém Linhartu, u známých karlovarských vyhlídek anebo v karlovarských parcích.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
5: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
5: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
7: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
5: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí k programu jaderného odstrašení. Řekl to po jednání s předsedou norské vlády Jonasem Garem Stérem. Ten užší spolupráci s Francií odůvodnil hrozbou související s masivním zbrojením Ruska. Lídři Norska a Francie v Paříži taky společně podepsali novou obranou dohodu. Norský premiér ale doplnil, že v době míru v Norsku nebudou rozmístěné žádné jaderné zbraně.
8: Sport.
2: Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách 16 až 19. Vany slabí přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz v Karlovarském kraji máme hlášený plynulý bez komplikací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Z pražské střední školy vymysleli chytrý náramek, který by mohl zachraňovat životy a pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích. My vám o tom povíme víc už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které nám okoření také pestrý hudební proud a v něm písničky, co nestárnou od Dalibora Jandy a taky skupiny Buty. A rovněž si popovídáme s meteorology a budeme i blahopřát. No a komu? Tak na to si počkejte a vstávejte a posnídejte s námi. Máme 5 minut po 6. hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kličkovanou jsme si právě teď zahráli spolu s Daliborem Jandou a krásné ráno přejeme vám, kteří jste si nás naladili. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, je 6 hodin na 12 minut a v kalendáři 28. května. Tak je-li to vaše narozeninové datum, tak vám přejeme vše nejlepší. A komu ještě budeme blahopřát? Své 85. narozeniny slaví česká herečka, zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská. Český herec, divadelní pedagog a režisér Svatopluk Skopal slaví 75. narozeniny. Australská zpěvačka a herečka Kylie Minogue slaví 58. A zpěvák, písničkář a kytarista skupiny Creedence Clearwater Revival John Fogerty slaví 81. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1884 se narodil druhý československý prezident Edvard Beneš, který se dožil 64 let. Dnes slavíme Světový den her a svátek má Vilém. Mužské křestní jméno Vilém má germánský původ, vzniklo ze staroněmeckého jména Wilhelm a to se vyvinulo ze slov Vilo, tedy vůle, a Helm, přelba. Jméno Vilém se tak překládá jako mou záštitou je má vůle nebo také člověk pevné vůle.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut ladíte rádio vašeho kraje a pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, tak jste ve správném čase spolu s námi. Dnešní předpověď počasí nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím tedy otevíráme v našem Karlovarském kraji nový den čtvrtek 28. května?
2: Tak aktuálně na obloze zcela jasno a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 8 do 5 stupňů Celsia, přičemž v údolích může být jen kolem 3 stupňů a ojediněle se vyskytují i přízemní mrazíky.
1: Tak takový je aktuální stav a jak bude přes den?
2: Tak dnes bude na obloze jen minimum oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno a co se týče těch maximálních teplot, tak ty nejčastěji vystoupí na hodnoty od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách to bude od 16 do 19 stupňů a to znamená, že oproti těm předchozím dnům nás čekají přece jenom o něco nižší teploty a poněkud příjemnější.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda, kterému děkuji za předpověď. Přeji vám příjemný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Zpěvák Aleš Brychta na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 6 minut bude 6:30. Náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích, tak s takovým nápadem vyhráli 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím se stavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělána litiová baterie s nabíjením a stlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně aby byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned to, můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejichž stav se zhoršuje.
3: Můžu začít po chvilce kolabovat, můžu mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonal. Ale to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj podpoří studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2025-26. Krajská rada schválila v rámci čtvrté vlny stipendijního programu 1 050 000 korun. Program má dlouhodobě pomoct přivést do regionu nové lékaře. Karlovy Vary instalují nové informační tabule pro návštěvníky lázeňských lesů a parků. Město teď postupně mění původní orientační systém. Na některých místech proto lidé ještě můžou vidět staré konstrukce nebo tabule připravené k odvozu. Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci bývalého spolkového domu v areálu základní školy v Husově ulici. Práce začnou v polovině června a skončí v září příštího roku. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Záchranáři v americkém státě Washington stále pohřešuje 9 lidí. Včera se v papírně ve městě Longview zbortila obří hráz s miliony litrů korozivní kapaliny. Zemřel nejméně jeden zaměstnanec továrny. 9 lidí je zraněných, někteří z nich vážně. Tenista Jakub Menčík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Navona z Argentiny porazil po skoro 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková, Sára Bejlek naopak končí. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na místní komunikaci ve Svatavě na Sokolovsku bourala 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Písničky od skupiny Krištof a Heleny Vondráčkové, to jsou nachystané hudební lahůdky, které vám teď budeme servírovat k snídani. A kromě nich se dozvíte jména dnešních hostů ve vysílání a témata, o kterých si budeme povídat. No a samozřejmě, že nevynecháme ani kalendárium. Je 6:30, tak vstávejte a posnídejte s námi. Přeji všem hezké dobré ráno.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Tak nevím, zda je čas proti nám, jak zpívala Helena Vondráčková. Každopádně ho určitě neovlivníme a ani nezastavíme. Za 5 minut bude 6:45 a s kým si budeme dnes povídat? Tak dnes po 10. hodině si budeme v našem vysílání povídat s chebským bojovníkem MMA Janem Čábelkou, který nám mimo jiné poví o své cestě, jak se propracoval přes amatérské soutěže, mistrovství Evropy až mezi profesionály. To v našem odpoledním vysílání vás pak pozveme na 33. ročník Karlovarské krajské výstavy psů. Hostem dobrého odpoledne bude po 15. hodině předseda pořádající základní kynologické organizace Petr Biedermann. No a do třetice v pořadu O čem se mluví uslyšíte o letošním 10. ročníku ankety Senior roku 2026, jejímž cílem je ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje. O pravidlech této soutěže a o tom, kdy se uskuteční její vyhodnocení, tak o tom všem nám pohovoří od 17:30 radní pro oblast sociálních věcí Ludmila Vocelková. Tak ať vám dnes nic neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 6:45 a dnes bude sice slunečno, ale chladněji. V našem regionu je aktuálně jasno, teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 5 do 8 stupňů Celsia. V údolí můžeme naměřit až 3 stupně. Dnes tedy čekejme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, jinak budou většinou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší první stupeň, tedy stupeň mírné zátěže. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: Historické stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Kinšperk nad Ohří na Sokolovsku má po 3 letech opět lékárnu. Děpoltovice na Karlovarsku připravují nové zázemí pro fotbalisty. V sobotu si můžete v Českém rozhlase na Vinohradské s dětmi vyzkoušet dílnu malého novináře. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku začala znovu fungovat lékárna v přízemí nákupního centra ve Školní ulici. Úpravy prostor za necelých 6 milionů korun financovalo město ze svého rozpočtu. Celá akce trvala 3 roky. Ve městě dřív lékárna byla, a to do doby, než její provozovatel odešel do penze, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
6: Paní lékárnice se vší úctou pracovala o 10 let déle, než musela, takže odvedla kus skvělé práce pro občany a i pro okolní občany našeho města. Takže určitě skvělý, ale samozřejmě jednoho dne k tomu muselo dojít a my jsme hned vlastně začali řešit jak provozovatele, tak samotný vlastně místo, kde lékárna bude, co bude vyhovující.
5: Fotbalové hřiště v Děpoltovicích na Karlovarsku doplní nové kabiny a technické zázemí. Obec chce stavbu zahájit v červnu a vyjde zhruba na 5 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace. Nové prostory mají sloužit místním sportovcům i dětem, pokračuje nezávislá starostka Štěpánka Luxíková.
7: Tam jsou jakoby staré buňky, které jsou dřevem zakrytý palubkama obložený a už technický stav tomu nevyhovuje přibližně 3 roky. Ty pak budou jenom jako technická místnost využívaný a z toho důvodu stavíme nový.
5: V budově Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportéru, moderátoru nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Asistent zesnulého amerického herce Matthewa Perryho půjde na 3 roky a 5 měsíců do vězení. 60-letý Kenneth Iva Massa dostal trest za to, že herci podal smrtící dávku drogy ketamin. Zároveň s tím mu soud v Los Angeles udělil 2letou podmínku a pokutu v přepočtu více než 200 tisíc korun. Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera v seriálu Přátelé, zemřel v říjnu 2023 potom, co ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu. Podle vyšetřovatelů jeho smrt souvisela právě s požitím nadměrného množství ketaminu, který používal k potlačení duševních problémů. Soud v Los Angeles v souvislosti s Perryho úmrtím dosud potrestal celkem 5 lidí.
8: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 na sety a potřetí v řadě na Roland Garros postoupila do 3. kola. To si zahraje taky Karolína Muchová po 2setové výhře nad Rachimovovou z Uzbekistánu a Jakub Menčík, který zdolal v 5 sadách Argentince Navoneho. Sára Bejlek naopak podlehla Polce Švjontekové 0-2. K utkání s 4násobnou šampionkou turnaje nastoupila na centrálním dvorci.
8: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mě se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to ukázalo, že musím makat dál, že tam ještě pár skulinek a určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat.
5: Vypadl taky Tomáš Macháč, který podlehl 0-3 na sety Němci Zverevovi.
4: Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, vane slabý, přes den přechodně mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Dvě osobní auta havarovala na místní komunikaci ve Svatavě na Sokolovsku. Na místě jsou záchranáři.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Už jste slyšeli o dostupnější cestě k vlastnímu bydlení bez vysoké hypotéky. Tak právě to může podle odborníků nabídnout družstevní model hlavně lidem, kteří na běžný úvěr nedosáhnou. Obcím teď s přípravou družstevního bydlení pomůžou nová poradenská centra Státního fondu podpory investic. A pokud vás zajímá víc, tak si počkejte na naši reportáž krátce po 7:45 a nenechte si ujít ani naše nejmenší posluchače. Zastaralé české výrazy si malé děti vysvětlují po svém, přičemž důkazem jsou právě naše ranní ankety Ahoj rádio. No a už za moment tu bude další z nich, tak ať vám nic neuteče a ani písničky, co nestárnou od Karla Gotta slovenské skupiny Team. Máme 5 minut po 7:00.

0: Kdo nebo co je to škrpál?
1: Že se někdo dusí.
2: Že někdo škrtá.
3: Nebo že někdo škrtí někoho.
4: Škrtá oheň.
5: Škrtá sirky.
6: Had škrtic.
7: Škrábe.
8: Že člověk škrábá psa nebo kočku.
9: Ahoj!

0: počasí.
1: Je 7:45, v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí. Tak v celém našem Karlovarském kraji je jasno, teploty se nejčastěji pohybují od 5 do 8 stupňů Celsia. V údolích můžeme naměřit až plus 3 stupně. Dnes čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech zaznamenáme kolem 16 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou většinou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Holky zpívala všem maminkám a já doufám, že se vám i dnes hezky poslouchá. Za 10 minut bude 7:30. Státní fond podpory investic nově rozšíří své poradenství pro města a obce také o družstevní bydlení. Samosprávy můžou zdarma využít konzultace v 8 regionálních centrech po celé republice. Podle fondu může družstevní model pomoci obcím dostupněji navyšovat počet bytů. Zástupci fondu novinku představili na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních.
1: Kompetenční centrum pro družstevní bydlení rozšiřuje služby, které poskytujeme dneska v těch regionálních centrech.
2: Říká ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka. Dále popisuje, jaké služby fond samosprávám poskytuje.
1: Jak investovat do výstavby, jak spravovat a dělat dostupné nájemní bydlení a nyní jak vlastně pokryt i družstevní bydlení.
2: Spektrum oblastí, ve kterých můžou zástupci samospráv získat poradenství, je podle ředitele fondu široké.
1: Jak vypsat soutěž na zhotovitele stavby, jak investovat, udělat finanční model, jak právně ošetřit ty věci a mohou dostat i odborníky, kteří jim pomohou řešit právní, ekonomické nebo technické dotazy, mají ty odborníky napříč celou Českou republikou.
2: Služby center jsou zaměřené především na města, obce a kraje.
1: Samozřejmě ty města spolupracují velmi často i se soukromým sektorem, takže my děláme konzultace i společně město, obec a například soukromý investor.
2: Družstevní bydlení připravují například také Karlovy Vary. Při projektu výstavby v Krokově ulici by mělo vzniknout 300 nových bytů. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
3: Chceme do toho zapojit i to vlastnictví těch lidí, které ne všichni mají zájem o tom být trvale v nájemním bytě. To znamená, že chtějí mít nějakou vizi vlastního bydlení a zapojit je do toho a je to zhruba za 400 milionů korun. Děláme tam nějaké architektonické plány a změny územního plánu, aby to bylo všechno připravené pro tuhle následnou výstavbu nebo pro ten projekt následný v roce 28 a vejš, aby jsme to do toho mohli zahrnout.
2: Družstevní bydlení chce více podporovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokračuje ministryně Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Finančně podporujeme Státní fond podpory investic, aby mohl existovat a vlastně poskytovat tu metodickou pomoc. Pak druhá ta věcí, na kterými pracujeme, je legislativní úprava pro bytová družstva a třetí je příprava garančního fondu pro efektivní financování bytových družstev.
2: Podle ministryně Mrázové je cílem postavit ročně zhruba 1000 družstevních bytů. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlovarském kraji pokračuje modernizace silnic druhých a třetích tříd. Teď probíhají práce na Chebsku a Sokolovsku. Rekonstrukce důležité regionální spojnice u obce Teplá poblíž Mariánských lázní právě skončila a s tím i dlouhodobá dopravní omezení. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku začala znovu fungovat lékárna v přízemí nákupního centra ve Školní ulici. Lékárna dřív ve městě byla, a to do doby, než její provozovatel odešel do penze. Úpravy prostor za necelých 6 milionů korun financovalo město ze svého rozpočtu. Celá akce trvala 3 roky. Město až opraví mostek v osadě Doubrava. Je v havarijním stavu. Potvrdila to odborná prohlídka. Radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Za práce město zaplatí asi 20 milionů korun. Vztahy mezi koaličními a opozičními poslanci se dál vyostřují. Opozice obvinuje koalici z toho, že nedodržuje už schválené dohody a chce vést sněmovnu prakticky bez nich. Do funkcí volených sněmovnou se nedostal žádný z jejich zástupců. Poslanci vládních stran naopak opozici vyčítají časté obstrukce. Sněmovna podle předsedkyně klubu vládního ANO Taťány Malé opakovaně jedná do noci kvůli opozičním poslancům. Pražské studio 2 dnes ve světové premiéře uvede novou komedii Patrika Hartla. Ten se na tamní scénu vrací jako dramatik a režisér po 4leté pauze. Jeho novinka nazvaná Blbka vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast v příští sezóně šance ligy zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Ve Svatavě na Sokolovsku na místní komunikaci se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Právě skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a hezké dobré ráno přejeme v naší společnosti. Právě dnes je 28. května a dnes slavíme Světový den her, který připomíná důležitost hry pro děti i dospělé. Připomenu, že svátek vznikl roku 1999 a postupně se rozšířil do více než 40 zemí po celém světě a získal podporu pedagogických, zdravotnických i komunitních organizací. Tento celosvětový svátek připomíná důležitost hry pro děti i dospělé a přestože si většina lidí spojuje hru především tedy s dětstvím, tak tento den zdůrazňuje, že hra je univerzálním jazykem lidstva, základní potřebou, nástrojem učení, komunikace, tvořivosti a duševní pohody. Je 7:30 a po písničkách od Věry Špinarové a také šumperské skupiny Opět a Radeček nahlédneme do novin dnes spolu s Lukášem Staňkem. Tak nás poslouchejte dál.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a na programu přehled regionálního tisku. Čtvrtečními novinami listoval editor vysílání Lukáš Staněk a připravil pro vás výběr nejzajímavějších článků. Hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak Lukáši, o čem píše regionální deník?
2: Chebští policisté stále pátrají po vandalovi, který v noci na středu 20. května nasprejoval svastiky na výlohu Svazu Němců na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Jak píše dnešní regionální deník, podezřelého muže zachytili bezpečnostní kamery a policie nyní zveřejnila záznam se žádostí o pomoc pro veřejnost. Případ kriminalisté vyšetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 leté vězení. Svědci mají volat na linku 158.
1: Co se zjistil v deníku Právo?
2: V Právu se dnes dočtete o zdrogovaném pirátovi silnic, který i přes zákaz řízení usedl za volant a proháněl se na Karlovarsku. Před policií následně ujížděl rychlostí skoro 200 km v hodině. Hlídka šoféra Dacia nakonec násilně zastavila. Incident se stal na silnici první třídy u Bochova. Řidič je teď podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
1: A o čem píše regionální příloha Mladé fronty dnes?
2: V Karlových Varech se samo rozjelo zaparkované auto a způsobilo nehodu. I o tom se dočtete v dnešní Mladé frontě. V článku se píše, že netradiční srážku 2 aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v Karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič. Hlídka potvrdila, že vozidlo nebylo zabržděné ani jinak zajištěné proti pohybu. Protože při incidentu vznikla škoda, přivolali strážníci hlídku policie České republiky, která si věc převzala k dalšímu šetření.
1: Tak to byl přehled regionální novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary trávíte 28. májové ráno a cestu k nám si můžete najít také přes internet, ať už přes Facebook, tak i přes Instagram, anebo naše webové stránky vary.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes čekejme slunečno, ale chladněji. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme do 19 stupňů. Vaneslabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, jinak budou většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes mírná na prvním stupni.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nekloní.

0: Ani zpěvák Tomáš Klus nemohl chybět v dnešním dobrém ráno plném písniček a informací. No a pokud vás zajímá, co nového u nás v regionu i ve světě, tak si počkejte na zprávy, které pro vás připravujeme právě na 8. hodinu, která to bude za 10 minut. No a odpoledne si pak nezapomeňte po 13. hodině poslechnout pořád Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarská krajská nemocnice získá 80 milionů korun od kraje na přístrojové vybavení. Rekonstrukce silnice mezi Lomem a Osadou pod Strání skončí na podzim. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení. Od kraje na to získá 80 milionů korun. Nejdražším zařízením bude chirurgický robotický systém do nemocnice Karlovy Vary. Pokračuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
6: Další část finančních prostředků půjde na digitální dermatoskop, tak abychom mohli v rámci kožního primariátu řešit například nádorová onemocnění a včas je detekovat. Další přístroj, který zakoupíme, bude do Chebu. Je to mobilní rentgen.
5: Další etapa modernizace silnice mezi Lomem Vítkov na Sokolovsku pod Stráním a Dolem Jeroným za téměř 87 milionů korun vstoupila do závěrečné fáze. Rozšíření cesty, úpravy podloží a stavby opěrných zdí by měly podle harmonogramu skončit letos na podzim. V místech stavby je stále omezený provoz, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
7: Stavba pokračuje, byla zahájena v roce 2025. V tuto chvíli máme 60% proslavenost. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé poloviny silnice tak, aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
5: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
8: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
9: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
8: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
10: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
8: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: 5 lidí uvíznutých už více než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Po posledních dvou ze skupiny se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je pětice mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Skupina vesničanů se do jeskyně ležící ve středu Laosu vypravila zřejmě hledat zlato. Bleskové povodně jim ale zablokovaly východ.
11: Sport.
5: Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem.
11: Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách 16 až 19. Vane slabý, přes den přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Dvě osobní auta se srazila ve Svatavě na Sokolovsku na místní komunikaci. Zasahují tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak jestli pak jste zkoušeli někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Pokud ne, počkejte si na Martina Písaříka, který se o to pokusí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a protože je čtvrtek, tak vám za pár minut taky nabídneme seriál Sudetské stopy a tentokrát zamíříme na náměstí krále Jiřího z Poděbrad do Chebu, kde vyvolal rozruch vandalismus způsobený kanceláři Svazu Němců v Čechách. Počkejte si na podrobnosti. Máme 5 minut po 8 hodině a před námi další písničky od nás pro vás, od Leony Machálkové a také skupiny Rangers. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Pohodové čtvrteční ráno přejeme vám všem, kteří si ho užíváte spolu s námi. Je 8:45 a dnes podruhé vítám v dobrém ránu meteorology z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Na telefonu mám konkrétně meteorologa Ivo Bomana. Zdravím vás, hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak na rozdíl od předchozích dnů, tak dnes takové teplo asi nebude, je to pravda?
2: Je to pravda, dnes bude sice den slunečný, ale oproti předcházejícímu období o něco málo chladnější, budou mírnější teploty. V této chvíli máme jasnou oblohu, nebo skoro jasnou, teploty kolem 12 stupňů. No, ta jasná nebo skoro jasná obloha nám vydrží po celý dnešní den. Teploty odpoledne vystoupí mezi 20 a 23 stupňů Celsia, na horách to bude maximálně k 19 stupňům. Vítr bude zpočátku slabý, během těch výraznějších denních hodin, pozdějších denních hodin bude přechodně mírný od 2 do 5 metrů za sekundu, a to od severu nebo od severozápadu. No a večer se ten vítr zase bude uklidňovat na slabý.
1: Tak a ještě vás poprosím o předpověď počasí na pátek. Jak bude?
2: Tak zůstane nám opět jasná nebo skoro jasná obloha, až zítra k večeru nebo spíše až večer bude od severozápadu přibývat vysoká, čili průhledná oblačnost. Noc bude o něco chladnější, 9 až 6 stupňů, přes den bude naopak oproti dnešku teplej, vystoupí teploty na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách mezi 20 a 23. Vítr zítra po celý den jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.

0: Vědecké stopy.
1: Na řadu právě teď přichází ve vysílání Rádia vašeho kraje 8. díl seriálu Sudetské stopy, seriálu o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa se tentokrát vydal na náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Tam v souvislosti s vášněmi vyvolanými některými politiky vzbudil po desítkách klidných let rozruch vandalský čin, když kdo si na výlohu kanceláře Svazu Němců z Chebska nastříkal svastiky.
2: Je, ahoj Karle, kde se bereš v Chebu?
3: Ale, byl jsem si projít stezku po krovech domů na náměstí. No co ty tady, Jano?
2: No já tu kdysi bydlela, tak jsem to tu chtěla po letech zase vidět. A koukám, že na náměstí krále Jiřího z Poděbrad se tu do krámu změnilo.
3: Nezajdem na kafe?
2: Jasně, co třeba sem?
3: Ty, počkej, stolky za sklem vidím, ale to není kavárna.
2: No jo, tady píšou Bunder Deutschen. Tady mají klubovnu nějaký Němci. Co to je?
4: Na první pohled to může z náměstí vypadat jako kavárna, ale já teď sedím v Česko-německém centru společnosti Baltazara Neumana, které vzniklo pod záštitou Svazu Němců v Chebu před víc než 30 lety a v posledních letech sídlí na chebském hlavním náměstí. Spolu se mnou tu sedí Alois Franz Roth, předseda Svazu Němců oblast Chebská, a Ernst Franke, vedoucí potkávacího centra Baltazara Neumana. Přiznám se, že otázky jsem si připravil v němčině a vidím tady dva česky mluvící pány, takže zůstanem u té češtiny a já poprosím pana Franka, jak funguje tady v Chebu potkávací centrum.
5: Hlavně jsme tady pro občany Chebska a pro německou menšinu, která tady ještě je. Trefí k nám i hodně turistů, ať z Německa. Občas se tady objeví bývalí Chebáci nebo potomci Chebáků z Ameriky nebo z Holandska nebo ze Švýcarska. A pak sem chodí taky lázeňští hosté. Je prostě zajímá ta historie tady Chebska. Chodí se podívat na výstavu, popovídají si s námi, jak to tady bylo, jak to tady je. Jinak tady pořádáme ty výstavy.
4: Co chystáte pro letošek?
5: Už máme té historie ašských obcí a přímo města Aše.
4: Teď bych se rád zeptal pana Rota, jak funguje Svaz Němců Chebská oblast?
6: Máme 6 organizací v Karlovarském kraji. To je Nejdek, Cheb, Nové Sedlo, Sokolov, Karlovy Vary a Skalná. Členů dohromady máme kolem 250. My tady v Chebu, protože tohle je centrála, se scházíme jednou měsíčně. Máme takzvaně kafeklač. Hůče nachmitak. Už to opravuji. Ve Varech máme poutě, setkávání národnostních menšin. Tady jsme spíš takový jako infocentrum. Lidé, kdo sem chodí i z té české strany, hledají svý příbuzní, který měli německou národnost a můžeme jim zjistit, když jsou přímo z Chebu, kde bydleli, co dělali. Takže takhle spíš jsme jako na info.
4: Vysvětluje v seriálu Sudetské stopy záhadu kanceláře na Chebském náměstí, kde jsou názvy jako Bund der Deutschen, Landschaft Egerland a Deutsch-Tschechisches Begegnungszentrum Balthasar Neumann Gesellschaft. A kde je také k vidění třeba výstava fotografií starého Ašska. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
1: A já ještě připomenu, že další podrobnosti o fungování kanceláře Svazu Němců v Chebu a lidí okolo ní najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary v rubrice Sudetské stopy.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy. Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj podpoří studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2025-26. Krajská rada schválila v rámci čtvrté vlny stipendijního programu 1 050 000 korun. Program má dlouhodobě pomoct přivést do regionu nové lékaře. Karlovy Vary instalují nové informační tabule pro návštěvníky lázeňských lesů a parků. Město teď postupně mění původní orientační systém. Na některých místech proto lidé ještě můžou vidět staré konstrukce nebo tabule připravené k odvozu. Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci bývalého spolkového domu v areálu základní školy v Husově ulici. Práce začnou v polovině června a skončí v září příštího roku. Distributoři EGD a Pré musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. Maďarský premiér Péter Maďar se dnes v Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Basketbalisté Pardubice poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98-87. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských lázních v ulici Bažantnice se srazilo nákladní auto s osobním a na místní komunikaci ve Svatavě na Sokolovsku bourala dvě osobní auta. Na obou místech jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také ve čtvrtek 28. května ladíte rádio vašeho kraje a dnes slavíme Světový den her. No a svátek má dnes Vilém. Mužské křestní jméno Vilém má germánský původ, vzniklo ze staroněmeckého jména Wilhelm a to se vyvinulo ze slov Vilo, tedy vůle, a Helm, přilba. Jméno Vilém se tedy překládá jako mou záštitou je má vůle nebo také člověk pevné vůle. Tak pokud nás Vilém poslouchá, přejeme mu vše nejlepší. Je 8:30 a 2 minuty a za chvíli budeme soutěžit, tak buďte s námi.

0: vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary další z krásných písniček od Žalmana a spol. No a v dnešní soutěži vás pozveme do Jáchymova na noc kostelů a k pozvánce přidáme hned několik cen, a sice čelenku, náušnice a propisku se znakem Jáchymovského tolaru. Tak o všechny tyto ceny si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Noc kostelů proběhne také v Jáchymově v pátek 29. května od 17 do 23 hodin, tak návštěvníci mohou využít komentované prohlídky kostela svatého Jáchyma nebo show Ve vlnách, tedy příběh vyprávěný tancem, párovou závěsnou akrobací a světelnými efekty. Od 19 hodin bude také zpřístupněn špitální kostelík v Jáchymově, kde kromě prohlídek proběhne koncert ženské komorního sboru Kolegium Vokále Jiřího Štrunce. No a my k dnešní pozvánce nabízíme pěkné ceny, a sice čelenku, náušnice a propisku se znakem Jáchymovského tolaru. Tak pojďte zkusit štěstí na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré, no, tak už nám to vypadlo, tak popřeji dobré ráno dalšímu volajícímu. Dobré ráno, hezký den.
1: Já vás zdravím, Petr z Okolova.
0: Zdravím vás také, Petře. Tak dnešním narozeninovým oslavencům patří česká herečka, zpěvačka, konferenciérka a také televizní i rozhlasová moderátorka Pavlína Filipovská. Právě dnes je jí 85 let. Určitě Pavlínu Filipovskou znáte, pane Petře. Je to tak,
1: ano.
0: Znáte. A my se vás ptáme, jestli pak se vybavíte, kterou z písniček se Pavlína Filipovská proslavila. Byla to píseň Mně se líbí Bob, nebo Včera neděle byla, a nebo Se mnou si píseň Broukej. Která z nich?
1: Tak si myslím, že to je C-čko.
0: Se mnou si píseň Broukej, myslíte ta poslední? Tak bohužel tu naspívala Petra Černocká, tak je mi to líto, to není ta správná odpověď, mějte se hezky, pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou. 221 55 37 37, tak stále ještě s námi soutěžíte o krásné ceny, tak jsem zvědavá, jestli uslyšíme správnou odpověď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak ženský hlas, ano. Já jsem vás přeslechla, vaše křestní jméno ještě jednou, poprosím.
2: Jarka.
0: Nerozumím.
2: Jarka.
0: Jarka, tak špatný signál, Jarko, ale už slyším, dobře. Tak která z těch písniček byla tou první, tou, kterou se Pavlína Filipovská proslavila?
2: Já myslím, že to byla Včera neděle byla.
0: Včera neděle byla, říkáte. A je to tak? Je to tak, Pavlína Filipovská se proslavila interpretací písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Včera neděle byla.

0: Tak to byla přesně ona, ta písnička od Pavlíny Filipovské. No a výhra, paní Jarko, je vaše, vám gratuluji a přeji hezký den. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji taky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a před námi je pěkný slunečný den, ale oproti předchozím dnům bude chladnější. Dnes čekejme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, jinak budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná na stupni číslo 1. A pro zajímavost, tu pro vás mám ještě teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 28. května. Minimální teplotu minus 4,5 stupně Celsia naměřili v Aši v roce 1961, zatímco maximální teplotu zaznamenali Františkovy Lázně v roce 2005 a bylo to 32,2 stupně Celsia.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Také, že je to hřích, zpívala legenda české pop music, zpěvačka Petra Janů, která se na hudební scéně pohybuje už přes 50 let. Máte-li rádi její písničky, tak by vám určitě nemělo ujít, že před měsícem vydala desku s názvem Světla reflektorů, v níž se vrátila k písničkám o ty peřiny a dala jim nový nádech, a to spolu se skupinou Amsterdam, s níž vystupuje na svých koncertech. No a k ním, k těm písničkám, tedy přidala i z Brusu novou písničku, stejnojmenou skladbu Světla reflektorů, kterou nahrála s písničkářem Láskou. Dívám se na hodiny, za 8 minut bude 9 hodin a po zprávách s Matějem Meštechem na vás čeká dopolední vysílání spolu s Ivou Kokešovou, tak si ho užijte a zítra nezapomeňte opět vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková. Naslyšenou.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj jedná s ministerstvy o převodu karlovarského letiště na stát. Divadelní léto ve Valči na Karlovarsku přinese Macbetha pod širým nebem i komedii v kulisách barokního zámku. Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Vedení Karlovarského kraje intenzivně jedná o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přijde pod armádu a vláda bude investovat do prodloužení a rozšíření runwaye. Právě kvůli nevyhovujícím parametrům dráhy nemůžou na letišti přistávat větší letadla. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu a chce, aby i v budoucnu letišti fungoval civilní provoz. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Vstupují do toho jednotlivá ministerstva, primárně ministerstvo obrany, na které by se vlastně letiště mělo převést, ministerstvo financí, tam řešíme další věci hlediska finančních záležitostí, ministerstvo dopravy. A co je pro nás teď důležité, a první meta je zastupitelstvo Karlovarského kraje, protože samozřejmě zastupitele chceme informovat, tak abychom je měli informovat, tak potřebujeme k tomu nějaké vyjádření vlády.
1: Zastupitelé kraje se sejdou na svém pravidelném jednání 15. června. Státní zámek Valeč na Karlovarsku letos poprvé výrazněji vstupuje také do role letní divadelní scény. Ve spolupráci se Západočeským divadlem v Chebu připravuje projekt Divadelní léto ve Valči, který nabídne dvě výjimečná představení v unikátním prostředí barokního areálu. Jak uvedl kastelán zámku Miloš Bělohlávek, v pátek 26. června uvedou chebští divadelníci komedii A žili šťastně až do smrti, která se odehraje přímo před zámeckou budovou. O týden později, 3. července, pak návštěvníky čeká slavný Shakespeareův Macbeth v mimořádné kulise historického teatronu v zámeckém parku. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, představí je ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
3: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
1: Přesnou podobu Nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Iránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele to tvrdí agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systémy protivzdušné obrany. Irán nehlásí žádné oběti ani materiální škody.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nákladní auto s osobním havarovalo v ulici Bažantnice v Mariánských Lázních.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je čtvrtek 28. května. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. A za chvíli vás pozveme na výstavu jarních hub v Plzni, která se koná o tomto víkendu. A povíme, které houby právě v těchto dnech rostou.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Plzeňští mykologové chystají na sobotu výstavu jarních hub. K vidění bude i sírovec žluto-oranžový. Houba, která aktuálně dělá radost všem houbařům a plní jejich košíky a také sociální sítě.
1: Lidé se chlubí košíky sírovce. Je to houba, která je téměř nezaměnitelná s jinou další. Díky nádherné barvě a i takové tomu růstu střechovitě nad sebou na listnatých stromech.
2: Trošku nám ho popište, prosím.
1: Je to houba, která vytváří jednoleté plodnice, patří mezi chorošovité houby, má dvě takové období růstu. Ta první je právě nyní na jaře, ten květen do poloviny června, druhá vlna bude někdy na podzim. Je to houba, která je nesmírně chutná, Angličani ji velmi rádi sbírají a říkají chicken on the wood, jako kuře z lesa. Ona opravdu taky dobře chutná, připomíná to některým těm, kteří ji konzumovali, chuť kuřecího masa, pokud je připravíte v trojobalu.
2: A roste tedy na stromech?
1: Roste na listnáčích, s oblibou roste na dubech, tam je asi, řekl bych, nejčastější. Můžeme jej nalézt na vrbách, na akátech a nejlepší je z ovocných stromů, jako jsou třeba třešně nebo švestky.
2: Takže s žebříkem na sírovec?
1: Ano, někdy to tak je, roste i ve vyšších výškách, ve vyšších patrech toho stromu, ale budete nemít štěstí, najdete ho klidně i u báze kmene. Když vezmete nůž a zaříznete ho do té houby a nůž projede hladce, jako třeba kostkou másla, pak je to optimální ke sběru, ale pokud při tom řezání té houby uslyšíte takový skřípavý zvuk, jako když nechty po tabuli nebo polystyren, tak to už neberte, to už je houba, která už není vhodná ke konzumaci.
2: Sírovec žluto-oranžový nám popsal mykolog Luboš Zelený. Jak je to s růstem dalších hub? Počasí jim nepřeje, nejdřív bylo sucho, teď se přidalo i velké horko. Vystrkují vůbec nějaké houby klobouky?
1: Toto počasí přímo kloboukatým houbám nenahrává, i když budete mít štěstí, kde ještě nějaká vláha je, tak lze najít ještě třeba čirůvku májovku, což je výborná jarní chutná houba, anebo závojenka podtrnka, to je podobná houba, roste na podobných lokalitách, pod třešněmi, pod švestkami, můžeme ji najít ještě.
2: V sobotu mykologický klub Plzeň pořádá výstavu hub. Budete vůbec mít co vystavovat?
1: Ptáme se i sami sebe, jestli vůbec jako v tomto počasí něco bude, ale máme takový jako velký cíl, protože Pražská ústředna pořádala o víkendu výstavu, měla 80 druhů a my se chceme tomuto cíli, této metě přiblížit.
2: A jak to děláte, abyste to realizovali?
1: Máme zapojeno celou řadu členů, každý má za úkol donést nějakou houbu, tak snad se zadaří, ale pokud ne, tak je to také jedno. Budeme rádi, když lidé přijdou a naučí se nebo prohlédnou si aspoň ty exponáty, které budou na místě.
2: Výstava se tentokrát bude konat v meditační zahradě v Plzni. Poprvé.
1: Je to vůbec poprvé, zvolili jsme takové jako klidné místo, kde lidé mohou navštívit i něco jiného než konkrétně houby a očekáváme, že to přinese velký zájem obyvatel.
2: Výstavu jarních hub můžete v meditační zahradě navštívit tuto sobotu 30. května od 10 do 18 hodin. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili opravdu famózní sestavu, posuďte sami. Jiří Suchý, Miroslav Horníček, Jiří Šlitr a Jan Werich.
2: Werich, co považujete za nejlepší vtip?
3: Ne. No, stvoření světa snad.
2: Ještě jednu otázku rybářskou. Co si počnete, když vytáhnete na udici místo ryby mořskou panu?
3: No, hodí mi zpátky.
2: Znám to, ano, taky. Šlitr, chtěl byste Suchého za bratra?
4: Ne.
2: Chtěl byste Šlitra za bratra?
4: Ano.
2: To je celý rozdíl mezi těma dvěma. Jaká písnička z dílny Semaforu vás nejvíce zaujala?
5: No teď já nevím, na nám všecky.
6: Tulipán, řekněte, to se nejvíc říká.
5: Tulipán?
6: Jo.
5: Tulipán. Všecky, skoro všecky.
2: Skoro všecky, ano.
5: A nejlíp se mně líbí rým v české poezii, který napsal tady, jak jo. Se jmenuje?
2: Suchý.
5: Suchý. Tak jak ten rým, jak... To je ta tulipan, tam bitva ulipan.
2: Ano, ano.
5: Nádherný jedin.
2: Ano. Ale že byla bitva u Hradce, na to nic nevymyslí, to je zajímavé. U Domažlic taky ne.
6: Takový kytky nejsou.
2: Ale bitvy, jo. Čím si vysvětlujete, že tolik hvězd vzešlo právě u vás a čím si to vysvětlují ty hvězdy?
6: Jo, to je ve hvězdách.
2: Werich, dal byste se oholit, kdyby to vyžadovala filmová nebo divadelní role?
5: Ale to je zajímavý, teď zrovna včera mě telefonovali, jestli bych se nechal oholit do jedné role. Já jsem řekl, že za určitou obolu šmile rád. Protože to je můj majetek, to se musím zdát, tak se to musí nějak zhodnotit. Ne?
2: A ta otázka byla položena česky?
5: Cizím jazykem. Česky by mě oholili jenom.

0: budeme končit. Schlitter, pomohlo vám právnické vzdělání k tomu, že jste až dosud odolával svodům žen?
1: Kdo to o mě rozšiřuje?
2: Já myslím, že mu pomohl spíš jeho výraz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program za 5 minut bude 9:30. Jak už od nás víte, vodní hrad Švihov výjimečně nelemuje voda. Správci památky vypustili celý náhon, aby opravili stavidlo. Máme pro vás reportáž za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V budově Českého rozhlasu Plzeň se dnes odehraje Peča Kuča Night. Peča Kuča je zajímavý a svižný prezentační formát 2x20, kdy přednášející ukazuje návštěvníkům 20 obrázků s tím, že každý zůstává na plátně pouhých 20 vteřin. Tématem 53. plzeňského pokračování, které proběhne ve velkém činoherním studiu, jsou vlny. Mezi hosty budou mimo jiné i Karel Sedláček, hlasatel a pamětník přelomových událostí z roku 68 a 89 a také David Jakš, bývalý i budoucí zahraniční zpravodaj a současný ředitel regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech. Akce startuje v 18:20. V rámci festivalu ZUŠ Open se mimo jiné koná i absolventský koncert Základní umělecké školy Horšovský Týn. Proběhne v budově školy od 17 hodin. Malá letní scéna v Nepomuku také láká na ZUŠ Open. Od 16 hodin tam můžete se Základní uměleckou školou Nepomuk strávit příjemné hudební odpoledne pod širým nebem. Fakultní nemocnice Plzeň láká veřejnost na preventivní akci Chcete pomoci přestat kouřit, která proběhne ve fakultní nemocnici Bory v pavilonu 22 od 10 do 15 hodin. Zájemcům jsou k dispozici odborníci kliniky pneumologie a ftyziologie. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná v 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. No a keramický ateliér připravili v karlovarské Becherově vile od 16 hodin a 30 minut. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit si třeba závěsný květník. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek, 5:05. Vodní hrad Švihov bez vody. Takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody.
2: Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
1: My chodíme na procházky, oni tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné, to stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
2: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
3: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhad asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6-7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti. A ta pochozí část se zábradlím se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud bude voda nad jezem, teda samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
4: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
2: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Máme 3:15. Dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu bude po 10. hodině, takže už za chvilku, Jan Čábelka z Chebu. Bojovník MMA, tedy smíšených bojových umění. Propracoval se přes amatérské soutěže, mistrovství Evropy až mezi profesionály. Tak si rozhovor určitě nenechte ujít. Ještě předtím samozřejmě nabídneme kalendárium už po písničce. Vrátíme se třeba k pařížské komuně a také připomeneme vznik organizace Amnesty International. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Američtí váleční veteráni zavítali do západních Čech. Vlečka z Kyselky na Karlovarsku se může stát biokoridorem pro Užovku Stromovou. Dopravu v centru Prahy u náměstí IP Pavlova omezuje havárie vodovodu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Do Lokte na Sokolovsku přijeli dva američtí váleční veteráni. Oba už oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Zatímco jeden z nich je v České republice poprvé, druhý už byl například v Plzni nebo v Praze, říká historik Jiří Kluc.
2: Harry Humason byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
0: Právě Loket si organizátoři vybrali, protože před 81 lety tam lokální německá posádka podepsala kapitulaci, a to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda. Kromě Lokte navštívili američtí veteráni například i Cheb. Železniční vlečka, která spojuje Kyselku s Vojkovicemi nad Ohří na Karlovarsku, se může stát unikátním biokoridorem pro kriticky ohroženou Užovku Stromovou i další druhy vázané na stepní a křovinné biotopy. Společnost Matony 1873, která vlečku využívá pro distribuci části výrobků, ji zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod Sources for Nature, neboli Zdroje pro přírodu. Ten podporuje ochranu biodiverzity v okolí zdrojů minerálních vod. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě s tím, že navržené postupy budou ochránci přírody používat v 8-kilometrovém pásu podél železniční vlečky po dobu 2 let. Poté se vyhodnotí, jak opatření fungují. Na magistrále u náměstí IP Pavlova v Praze prasklo vodovodní potrubí. Nehoda omezuje dopravu. Jak dlouho oprava potrvá, zatím není jasné, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: V Sokolské ulici v noci prasklo vodovodní řad pro jeden bytový dům. Pro jejich obyvatele máme zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Vzhledem tomu, jaké je to lokalitě a u výjezdu z hasičské záchranné stanice, tak se na místě do chvíle řeší aktuální dopravní režim na magistrále.
0: Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, vane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda nákladního auta s osobním v Mariánských Lázních v ulici Bažantnice by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V 19 letech bojovali za druhé světové války za svobodu a teď ve 100 letech přijeli zpátky do Čech, aby uctili památku svých padlých kamarádů. Takové máme téma připravené do této hodiny. Víc uslyšíte před 10:45. Už za chviličku přivítáme v našem vysílání dnešního hosta.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: 12 minut po desáté, Marta Kubišová, a teď už je v našem karlovarském studiu připravena se svým hostem Pavlína Kyselová. Dobrý den.
1: Dobrý den, dnes je hostem dopoledního vysílání muž, který dokazuje, že tvrdá práce v kleci i mimo ní přináší výsledky. Rodák z Chebu, bývalý hokejista, energetik v těžebním průmyslu, který vyměnil týmovou hru za nekompromisní svět smíšených bojových umění. Přes amatérské soutěže a reprezentaci na mistrovství Evropy se propracoval až mezi profesionály v organizaci IM Fighter. Aby toho nebylo málo, v civilním životě řídí energetiku na Hnědouhelném dole a na sociálních sítích s humorem ukazuje realitu života bojovníka. Vítám ve studiu Jana Čábelku, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: A vy jste v Chebu začínal s hokejem. A co vás vedlo k tomu, abyste týmový sport vyměnil za ten individuální a také extrémně tvrdý?
2: A vlastně, řekněme, takový ten přechod mezi těmi mladistvými kategoriemi a dospělým hokejem, tak tam byl asi ten největší milník toho, kdy jsem přešel, nebo proč mě to motivovalo k tomu přejít, k tomuhle sportu.
1: Hokej je taky takový boj, aspoň v mých očích. A jak náročný je vlastně přechod přímo, řekněme, z toho jednoho sportoviště na to druhé? Přece jenom led, brusle, nějaký, řekněme, takový prostě úplně jiná atmosféra než žíněnka, tělocvična. Tak jak se dá tohle?
2: Hokejisti jsou bojovníci, jsou to zvědaví chlapi, který se nebojí někoho konfrontovat a být konfrontovaný, a hokej je tvrdý sport, takže si naopak myslím, že je to velmi blízko tomuhle sportu.
1: Takže jste byl od malička vlastně schopen přijímat ránu a zároveň i rozdávat.
2: Tak, řekl bych, že jo.
1: Prošel jste úspěšnou amatérskou ligou a reprezentoval jste Česko na mistrovství Evropy. A jak moc vás tato mezinárodní zkušenost vlastně formovala?
2: Tak je to velký krok, když se kluk z amatérské scény, který se pere vlastně s jinýma amatérskýma zápasníkama jenom v rámci republiky tady, dostane ven a má možnost se poprat a poměřit s klukama, který jsou zvenčí, prostě z jiných zemí, a porovná si potom sám v hlavě, v sobě ty úrovně, jaký je to u našich sousedů a tak dále. No.
1: Možná, že mě vyvedete z omylu, nicméně myslím si, že Cheb nepatří mezi asi největší metropole v bojových sportů. A jak je to složité budovat si tu kariéru nebo prostě tu pozici právě tady odsud ze západu?
2: Je to extrémně těžký, přeci jenom když jsou kluci z Prahy, kde je toho o dost víc, nebo v Ostravě jsou skvělý kluby, v Brně jsou skvělý kluby, tak z těchto měst je to daleko jednodušší, protože ten kluk začíná už v takovémhle klubu a je to jeho mateřský kmenový klub a většinou jsou tam daleko větší možnosti, zatímco tady u nás ze západu, kde vlastně donedávna vůbec nic nebylo, tak je to daleko těžší, protože si tu cestu musí prošlapat ten zápasník sám, nebo ten trenér mu musí pomoct prošlapat tu cestu, což je to prostě složitý. Ty kontakty tam nejsou takový, jako jsou tady v těch velkých městech a velkých klubech.
1: Takže jste se zkrátka někam sám hlásil, někam jste se jezdil ukazovat na nějaké tryouty, nebo jak to začalo, to, že vás začali vnímat jako svého spoluhráče vlastně v té kategorii?
2: Vlastně tady v tom sportu to hodně funguje skrze nějaký osobní kontakty, takže si potrénujete, pozápasíte s klukem, který z toho města je, párkrát tam přijedete na trénink, protože vás pozve, jo, třeba se vám i jemu trénuje dobře společně, no, tak dorazíte do klubu, pak tam začnete dojíždět a zkamarádíte se tam s těma klukama a vlastně se stanete tak přirozeně součástí toho daného klubu. A když vás přijme i ten hlavní kouč toho daného klubu, tak máte potom otevřenou cestu do toho klubu, no?
1: Máte otevřenou cestu a vy jste nám přinesl ukázat i dres a rukavice, jestli jsem dobře zahlédla.
2: Ano.
1: Posluchači Českého rozhlasu mohou teď se podívat na naši webovou kameru a zjistí stejně jako já, co je to za klub, za označení, nebo co to vlastně je, co to znamená?
2: Tam není úplně označení klubu, tam jsou, je to vlastně nástupový triko, v kterém nastupujeme do zápasu, zápasu, je tam označení organizace, pod kterou jsem měl poslední zápasy, a což není organizace I Am Fighter, ale je to organizace RFA. A na zádech mám jméno a rukavice. Rukavice jsou klasický zápasový rukavice. No.
1: První kolo z Čáby máme za sebou. Posloucháte rádio vašeho kraje. Teď vás osvěžíme písničkou a hned poté si necháme vyprávět, jak se dá vrcholový sport skloubit s prací energetika. Tak zůstaňte s námi.

0: Po písničce jsme zpět na vlnách rádia vašeho kraje a pokračujeme v rozhovoru s chebským bojovníkem Janem Čábelkou. Teď si ale promluvíme trochu z jiného úhlu. Skočíme rovnou do Uhelného lomu nebo dolu?
1: Lomu.
0: Na svém Instagramu s nadsázkou píšete, že váš svět je kolesové rypadlo a malá činkárna. Co si pod tím mám představit?
1: Můj život je kombinace mojí profesní kariéry, kdy vlastně jsem energetikem v těžebním průmyslu a kombinací profesionálního sportovce. Pro některý možná zvláštní to slovo profesionální, ale ano, v MMA ne všichni profesionálové vydělávají peníze takový, aby se tím mohli čistě živit MMA. Takže to je takovou kombinací tu těch dvou věcí dohromady, za což jsem strašně vděčný, protože mě obojí baví extrémně, takže jsem šťastný, že jsem takhle multifunkční.
0: Doufám, že se opět nepletu v informacích, ale máte vysokoškolský titul právě z té elektrotechniky, je to tak?
1: Je to tak, jsem bakalářem.
0: Jste bakalářem a pomáhá vám tahle ta analytická schopnost a možná nějaké inženýrské myšlení i v tom sportu, anebo naopak je to ta vypínačka, tak a teď z tohohle přecházím do druhého?
1: Ne, já to hodně docela používám při svém sportu, dokonce se mi stává i při zápasech, že jsem uprostřed dění a nevím, zápasím a přemýšlím nad věcma, počítám čas a lítá mi to v té hlavě, že si říkám až kolikrát, že jsem asi nějaký autista nebo blázen. Jako. Takže kolikrát mi to říká i můj roh, že nad tím moc přemýšlím a trenéři v rohu takhle, že nad tím moc přemýšlím a že jsem šouplej už jinam.
0: No ale určitě jste občas vymyslel něco, co bylo nečekané pro toho druhého.
1: Jo, to určitě. To se jako, myslím si, že se mi to párkrát povedlo. No.
0: V čem se měří energie?
1: Energie.
0: Dá se změřit? Energie, potažmo možná síla?
1: Síla se měří, jako myslíte, v newtonech, no. Tak...
0: Takže vy si občas děláte
1: rovnice? Já jsem nevěděl, že budu tady u státních zkoušek.
0: Ne, to je jenom tak pro zajímavost.
1: Nebo u rozhlasových zkoušek.
0: Jestli si děláte přípravu i ve stylu, jakou silou dáte ránu, jestli to máte třeba změřeno?
1: Jo, takhle, ne, to nemám. To
0: nemáte?
1: Nemám. Že bych měřil na džauli nebo na newtony sílu, prostě.
0: Až takhle jako, daleko nejste.
1: Ne,
0: takhle takže roh může
1: nejsem.
0: Být úplně v klidu. Až tam přijdou prepočty.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak.
0: Tak s vámi bude něco špatně. No a co mozek? Otřesy mozku a tak?
1: To určitě je tématem tady v tom sportu a já říkám vždycky, že chodím do školy, na univerzitu, abych množil mozkový buňky a do té klece potom, aby mi jich pár vymlátili, protože pak bych byl chytrý jak rádio, takže.
0: No, vy nejen, že jste chytrý jak rádio, ale dokonce máte i šikovné ručičky. Kromě energetiky máte blízko podlahařskému řemeslu, jsem našla.
1: Je to tak, no. Můj otec je podlahář, má podlahářskou firmu, první, která byla v Chebu a říkám vždycky s trochou nadsázky, že je to nejlepší podlahář v republice, protože samozřejmě každý fandí svýmu týmu.
0: Jasně.
1: A já jsem mu od malička běhal za zády a bral jsem mu nářadí z ruky, takže jsem od malička podlahářem, no. Nestudovaným nevyučeným podlahářem.
0: Tak jenom, aby ta podlaha nebyla moc často i v tom ringu, že jo, nebo respektive v té
1: kleci. Já jsem zemař, takže já chodím na zem a na té podlaze jsem ale ve vrchní pozici, ne v té spodní.
0: A občas tam takhle jednou rukou i něco poladíte, jo?
1: Tak, přesně tak.
0: A bojovníci často možná sázejí, myslím si, že občas ještě i celkově sportovci, a sázejí vše na jednu kartu. Proč je pro vás osobně stále prioritou udržet si tu stabilní práci a také vzdělání mimo sport? Musí být docela i vysilující.
1: No, je to tak, ale nikdy nevíme, kdy přijde nějaký zranění. A což se mi stalo zrovna teď, že jsem po operaci předního křížového vazu za poplastice. A je to tak, určitě je důležitý mít vždycky nějakou určitou jistotu a vědět, že mám před sebou nějakou cestu, kterou můžu jít, takže vzdělání je pro mě důležitý a moje práce je pro mě důležitá. Nejenom, že mě baví, ale je to prostě důležitý.
0: Chytře to děláte. Posloucháte dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Naším hostem bude i nadále energetik, bojovník MMA Jan Čábelka. Každá tvrdá práce si ale občas vybere svou daň, už jsme to zmínili. A před námi je další písnička a hned po ní se ve třetím bloku zaměříme na Honzův aktuální návrat po operaci. Tak nás poslouchejte.

0: Jsme zpět v závěrečné části rozhovoru s Janem Čábem Čábelkou. Já jsem tam zmínila to Čáby, já se to nemůžu odpustit. Teď se budeme ptát na aktuální situaci, kterou Honza žije, a to je právě už zmíněný návrat po zranění. Co se stalo?
1: No, na tréninku jsem doskočil a prasnul mi přední křížovej vaz a ještě se mi u toho natrhl část menisku a mám i poškozenou lehce chrupavku, takže tak, no, neštěstí při tréninku.
0: Takže operace.
1: Tak.
0: A následná rekonvalescence.
1: Přesně tak.
0: Jak je to těžké pro aktivního sportovce přijmout fakt, že musí zkrátka zpomalit, relativně asi i vypnout na nějaký čas? Tak ve vašem případě se troufnu říct, že se jako přeorientujete na další vaši jako kategorii životní, ale tak obecně, jak to ty kluci zvládají?
1: Je to extrémní, většina sportovců nemá tu možnost, co mám já, kdy jsem vlastně mám před státnicema, takže jsem se mohl věnovat diplomce, přípravě na státnice, zkouškám, a většina jich tohleto nemá, takže je to mentálně strašně náročný vlastně vyplnit to prázdné místo, a hlavně každý profi sportovec má v té hlavě to, že jakoby musí trénovat. A to je třeba odbourat a to je strašně náročný.
0: A sklouzávají potom třeba ti sportovci k depresím nebo k takovým nějakým jako nevím co se sebou, co jim pomáhá, jako tak mají nějaké asi rehabilitace většinou, že jo, ale co jako tak obecně platí?
1: Tak určitě asi k tomu můžou mít sklony, já tenhle ten problém nemám, protože skrze nějakou disciplínu věřím v to, že i ta rekonvalescence, rehabilitace je mojí přípravou na další zápas, kdy se připravuju, abych byl lepší verzí sám sebe jako zápasníka, a snažím se každý malý prostor využít pro to, abych se posunul a byl prostě lepším zápasníkem nebo energetikem nebo čímkoliv prostě, co dělám, abych byl v tom lepší. No.
0: Zápas je individuální sport a také mám pocit, že se v této souvislosti extrémně mluví o hlavě, takzvaně. Je to tak, nebo je to jenom taková omílaná písnička?
1: Je to extrémně důležitý a myslím si, že u našeho sportu je to opravdu brutální, je ten dopad, je opravdu signifikantní.
0: Jak vlastně pracujete i s tím, když přijdete do té klece a teď víte, že se na vás vlastně navalí nebezpečí, je to tak? Tak co tam jako proběhne, jako aby jsem byl v tom zenu, aby jsem byl připravený? Nebo je to naopak nějaké vybuzení? Co je ta vaše vstupní tedy poloha té hlavy?
1: Já se tam těším. Takže já vlastně jdu a čekám jenom, to je jako sprinter před startem na stovce. Ten on čeká, má nějakou nervozitu, než až se to prostě odstartuje, a potom už se soustředím maximálně na svůj výkon. A já jak vlezu do klece, tak prostě jsem tam, kde chci bejt, užívám si ten okamžik, ten moment, to, kde vlastně jsem, kam jsem to jakoby dostal, a vidím druhýho kluka, který má v očích to samý, co já, a jdeme prostě udělat hezký zápas, jdeme se poprat. No.
0: Já si stejně pořád neumím představit to, že mi někdo rozbije prostě pusu a já jsem s ním kamarád. Já to prostě nechápu. Jak to děláte?
1: Protože ten vzduch se vyčistí, tak zápas je tady od úplného začátku. Vlastně byl druhým sportem na olympijských hrách a v antickém Řecku byl Pankration. To je v uvozovkách praděda MMA, jo. Takže je to přirozený, patří to k nám a myslím si, že spousty lidí to ještě nerozkrylo. Někdo to ani vůbec nerozkryje a nepřijde tomu na chuť. Můj děda třeba to neměl nikdy rád ten sport a kroutil nad tím hlavou, jak to můžu dělat a u toho dělat svoji práci, kterou dělám a studovat, takže ten to proto pochopení neměl, ale prostě je to tak, no. Myslím si, že to k nám patří, že je to přirozen.
0: Vy jste tedy momentálně v rekonvalescenci, už máte nějaký plán, kdy naskočíte zpátky?
1: V hlavě samozřejmě mám, no, ale nechci se ani unáhlit, protože koleno mám jenom jedno.
0: Máte dvě, teda já to vám prozradím.
1: Tak pravý koleno. Děkuji. Pravý koleno mám jen jedno. A můj dobrý kamarád, ortoped, který mi to koleno operoval, tak mi řekl, ať se nejdávám pozor, takže dle toho se řídím.
0: Honzo, my děkujeme za váš čas a otevřenost i dávku inspirace. Přejeme, ať koleno zkrátka drží, ať se dá dohromady a ať vás brzy vidíme zpátky v kleci. A posluchači Rádia vašeho kraje, zůstaňte s námi i nadále. Loučí se Pavlína Kyselová a také Honza Čábelka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: Rádio vašeho kraje a Petra Černocká, 11:03. Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech. Oba už oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebů navštívili například i Loket na Sokolovsku, kde před 81 lety lokální německá posádka podepsala kapitulaci. A to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokte, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettona.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh, a potom byli teda v Německu a pak se dostali k Československu. To bylo na Šumavě, válka skončila, ale představoval si, že kdyby museli dál bojovat, že by třeba tady nikdy už nebyl.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Už se blížil konec války, takže to nebyly žádné významné bitvy, ale i tak 6x celkem měl na mále, jak to on řekl, 3x ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby. Takže to nebezpečí 6x za 50 dní ho potkalo na frontě.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S nimi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salut.
4: Ready, two.
5: Děkuji.
1: Filip Krajíči, Filip Redik, studujete střední vojenskou školu v Sokolově. Teď jste měli možnost být po boku válečných veteránů. Jaký z toho máte pocit, Filipe?
6: Jsme vděční za to, co v minulosti pro nás udělali.
7: Za mě je to velmi zajímavá událost z toho důvodu, protože jsem viděl poprvé člověka na vlastní oči, který bojoval za druhé světové války.
1: Historik Jiří Kluc, přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě, na různých místech, ať už Německo, Československo, u rakouských hranic. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamilton byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A ještě jedno zajímavé téma do 11. hodiny. Kdo bude dál spravovat areál Bolf?

0: Na Klatovsku pokračuje spor mezi městysem Chudenice a spolkem Otisk, který provozuje areál Bolfánek. Obě strany už se v minulosti soudily kvůli neuskutečněné výstavě o svatém Wolfgangovi v prostorách místní rozhledny. Spolek tehdy musel vrátit dotaci a městys dnes rozhlednu provozuje ve vlastní režii. Teď chce vedení Chudenic zrušit nájemní smlouvu na budovu hájovny a získat tak zpět i zbytek celého areálu.
1: My jsme tady na Bolfánek přišli v roce 2007. V houštinách byl starý dům s děravou střechou a svěšenýma oknama.
2: Popisuje Karel Jungwirth ze spolku Otisk, který areál Bolfánek provozuje.
1: My jsme vymysleli projekt, jak by to místo mohlo být využito, a zažádali jsme o dlouhodobý pronájem s tím, že se pokusíme zajistit finance, opravu i následný chod toho daného místa.
2: Občanské sdružení Otisk v roce 2008 získalo objekt bývalé hájovny do pronájmu bezplatně na dobu 99 let.
1: V roce 2013 jsme slavnostně otevřeli. V roce 2015 došlo k realizaci druhého projektu, zbudování přilehlého amfiteátru pro pořádání kulturních akcí. Otevřeli jsme operou Rusalka, která měla velký úspěch a byla vždy vyprodána. My jsme tady udělali desítky akcí, koncertů, divadel, přednášek, výstavy, Den země, environmentální akce. No ale bohužel s příchodem nového vedení začalo docházet k názorovým rozporům a došlo to až k tomu, že nám vedení obce dalo soudní výpověď, kdy po 17 letech najednou zjistili, že městy z Chudenice nevyvěsil záměr a tudíž jsou dodatky k smlouvě o dlouhodobém nájmu neplatné. Tu věc my jsme nezavinili a zároveň je to bič na nás, aby jsme odsaď odešli. No.
3: Je to zájem několika lidí. Asi tím hlavním je náš bývalý člen, jeden z prvních, který později odešel za svým vlastním projektem a v okamžiku, kdy se dostal do zastupitelstva, tak vycítil nějaký prostor, nějakou šanci se tady začít realizovat, ale k tomu nepotřebuje nás.
2: Myslí si o chudenické kauze Karel Jungwirth. Stanovisko obce vysvětluje nezávislý starosta Chudenic David Žák.
4: Snahou městyse je vyřešit

0: řešení majetkoprávních vztahů. Pronajímatel versus nájemce, což je spolek Otisk.
1: Pokusili jste se se spolkem dohodnout a společně tehdejší smluvní nedostatky napravit smírnou cestou?
0: Viděli jsme tam veškerou iniciativu k tomu, aby k nějakému konsenzu případnému došlo, ale bohužel na to nebylo reflektováno, takže opravdu nám nic nezbývalo, než to řešit soudní cestou.
1: Co je předmětem soudního sporu?
0: Užívání té nemovitosti jako takové, neboť tato nemovitost nebyla správným způsobem ze strany tehdejšího vedení obce řádně pronajmuta.
1: Občanské sdružení Otisk organizuje v areálu Bolfánek spoustu kulturních akcí v průběhu celého roku.
0: Samozřejmě k tomu přistupujeme pozitivně. Spolek Otisk to nikdo nikdy nevyvracel, že se tam snaží tomu místu dali nějakou propagaci, samozřejmě dali tam nějakou práci tomu, ale každá mince má dvě strany. Druhá strana té mince je to správné provozování, jak toho objektu, tak těch přilehlých pozemků, aby to bylo všechno právně správně. Snaha obce je, aby se uklidnila situace, aby ty lidi neřešili tady zbytečně něco prostřednictvím sociálních sítí, co je emočně podporováno k nějakým nenávistem nebo k nějakým zbytečným spekulacím, že někdo může to, někdo má záložek. Ne, opravdu tam jde jenom o to, aby se narovnala právní podstata celého toho pronájmu. Je to takové celé nešťastné.
1: Okresní soud v Klatovech minulý týden rozhodl ve prospěch obce Chudenice. Občanské sdružení Otisk teď čeká na doručení rozsudku a poté se odvolá ke krajskému soudu. Celý proces tedy ještě není u konce a na Bolfánku se v tuto chvíli vše připravuje k realizaci letních naplánovaných aktivit. Z Chudenic Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarská krajská nemocnice získá 80 milionů korun od kraje na přístrojové vybavení. V Chodově na Sokolovsku začne oprava bývalého spolkového domu v Husově ulici. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví pevnostní objekty. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne i u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení. Od kraje na to získá 80 milionů korun. Nejdražším zařízením bude chirurgický robotický systém do nemocnice Karlovy Vary. Pokračuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Další část finančních prostředků půjde na digitální dermatoskop, tak abychom mohli v rámci kožního primariátu řešit například nádorová onemocnění a včas je detekovat. Další přístroj, který zakoupíme, bude do Chebu, je to mobilní rentgen.
2: V Chodově na Sokolovsku připravují poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdajna obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun, z toho 25 milionů tvoří evropská dotace, říká místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní.
4: A zároveň se vlastně zrekonstruují prostory klubu 4, který vlastně bude víc propojen se školou, tam může docházet i k výuce hudební výchovy a dalších výchov. Předpokládaný zahájení prací je druhá polovina června letošního roku s tím, že bychom chtěli do srpna příštího roku dokončit, tak aby od září vlastně to mohlo začít fungovat jak učitelům, tak dětem.
2: Prezident Petr Pavel se druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku Bátské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranic s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
5: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
6: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
5: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Americká armáda při středečním útoku na loď v Tichém oceánu zabila dva muže. Oznámilo to velitelství Southcom, podle kterého se plavidlo používalo k pašování drog. Oba zabité velitelství označilo za narkoteroristy. Spojené státy loni v září zahájily údery proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky považují za pašeráky. Administrativa prezidenta Trumpa ale nikdy neposkytla spolehlivé důkazy k tvrzení, že se plavidla na obchodu s narkotiky skutečně podílela.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 20 mezi Bečovem nad Teplou a Toužimí na Karlovarsku se pohybuje vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Rubrika Náš příběh připomene osobnost významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky, promiňte. A nabídneme vám ho už za 6 minut. Ještě předtím Petr Spálený a také František Nedvěd. Přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech 4,5 minuty po 11.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Miloval poznávání, neustále se vzdělával. Jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
2: Dokázal udělat z mikroskopu, u kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
3: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
2: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost z toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
3: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
2: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě, a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
3: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
2: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
4: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
3: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak on říkával, lidsky zakódovaná touha po poznání?
2: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
3: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
2: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
3: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Pokud se o profesoru Jaroslavu Slípkovi chcete dozvědět víc, na webu Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy najdete odkaz, který vás dovede na jemu věnované stránky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A co nás čeká dál? Plzeňská čtvrť Košutka se vyvinula z historického území s nálezy z doby bronzové a z dělnické osady v dnešní městskou zástavbu. Oblast je známá bývalým dvorem, pozůstatky Klocovy cihelny, zatopenými lomy a novou výstavbou. Právě o Košutce bude už 13. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz a bude to ještě před 11:30. Přejeme vám stále krásné čtvrteční dopoledne a příjemný poslech.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Přejeme dobrý den, také 2 minuty před 11:30. Nový díl dokumentárního cyklu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz se zaměří na plzeňskou čtvrť Košutka. Seriál připravili Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Historie takováhle, to vám jde, Lukáši. Hoření Lochotín, víte, o čem mluvíme?
3: No, to je původní název pro osadu vlastně cihlářů a kameníků, který byli kolem cihelen na Košutce. Až později od 20. let 20. století se Košutce říká podle toho původního statku velkýho.
2: Vítejte na Košutce. My jsme relativně namlsáni tím, jak jsme chodili po Lochotíně a po Bolevci, kde skutečně ten prostor je velkolepý.
3: Košutka je vlastně poslední sídliště, které je dělaný opravdu jako velkoryse. Zbyněk Tichý, autor tohoto sídliště, měl opravdu jako volnou ruku při návrhu. Potom realizace už je jiná věc. A zejména jsem prosadil jednu věc, která dokonale změnila půdorys toho sídliště. Stojíme před ní. 120-stupňová sekce, která spojuje 2 vlastně dlouhé paneláky horizontální, což je zcela unikátní, protože díky tomu na Košutce vznikly 4 velké bloky, které jsou polouzavřené. Uvnitř jsou čistě jenom zase školky a školy.
2: A celé to Karlovická. Jak je tady ta doprava vedená po okraji, tak když matky posílají své syny do školy, tak se nemusí bát, že je něco porazí.
3: To je pravda. To je skvělý. Ono to tak bylo opravdu zamýšleno, Zbyněk Tichý na tom pracoval.
2: Vybírala jste si to sídliště, kde budete bydlet podle toho, aby mohl malý chodit sám do školy?
4: Z tohohle důvodu to nebylo, ale určitě je to velká výhoda.
2: Takže jste klidná.
4: Klidnější.
2: Přicházíš nějakou silnici po cestě do školy?
5: Mám tam jednu, možná 2. Podle mě asi 2 tam mám.
2: Maminko, kolik má silnic do školy?
4: 1.
2: Možná 2.
5: Se mě ptáš, na co chci.
2: Všimněte si, Lukáši, jedné věci. My natáčíme venku 32 stupňů, ale tady se dá být.
3: Ano, kdybychom byli ve městě, bylo by nám mnohem více horko. Je tady hodně zeleně a je to velmi velkorysý, co se týká prostoru, takže to tady krásně profokuje.
2: Dá se tady dýchat.
3: Martin Kopecký, známý primátor Plzně 19. století, bez tohohle byl naprosto nadšený.
2: Martin, určitě. Víte, kde je život v míru?
3: Život míru je tadyhle kousek u školy, 4. základní. Tady vidíme zase pískovcový sousoší, je tam rodinka, matka, otec, dítě a pes. Ne, to je holubice míru, život v míru.
2: Já právě jsem přemýšlel, zdali drží lehký kulomet.
3: No.
2: A ona je to holubice, mně se to moc líbí.
3: A má tu žulový podstavec, to je taková ta klasická plzeňská žula krásná, co zajímavá kombinace kamene.
2: Před 4. základní školou je umění a mělo by evokovat Japonsko. No, Japonsko. Lukáši, já se jenom ještě zeptám, v čem je to tady v japonském stylu? Je tady kamení, je tady netkaná, která kouká ven. Jsou tady žulové kameny a uprostřed, no to by se dalo celkem pohodlně se... Aha, totiž to je stůl, který nemá židle.
3: Je to tak, je to sedací stůl.
2: Teď si vemte, kdyby se ještě doplnili třeba grill.
3: To by bylo moc pěkný. Uvidíme, co by s tím udělali teda děti, ale já myslím, že by se s tím poradili, že by to tomu místu prospělo.
2: Pojďme to brát jako takové poradíme městské části UMO Plzeň 1.
3: Dejte to lépe.
2: Lépe s grillem. Stop. Na venkově, když je kus trávy, tak jsou tam papriky, rajčata. Že to tady nikoho nenapadlo?
3: No, asi to není jejich pozemek, no? Je to veřejné.
2: A tak kdyby se tam dal pár rajčat, já nevím, 200.
3: Já jsem rozhodně pro, podle mě by se to využít lépe mělo.
2: No, no.
3: To by hrozně taky prospělo. Život na sídlišti by byl hned lepší.
2: Všimáte si, že dnešní díl je takový poradní pro městskou část?
3: Ano. 100 zajímavostí, jak lépe žít na sídlišti.
2: Představte si, kdyby tady místo toho trávníku byly záhony.
5: Jo, jako.
2: A co byste tam pěstovali?
5: To já nevím, víš?
6: Nevím.
7: No, asi jahody.
5: Jahody.
2: A že by to bylo dobrý?
5: Jo.
7: Komunitní zahrada.
2: Až já jsem vás kopnul, promiňte. Lukáši, já vám teď něco budu číst, jo. Tleskačova, Hojerova, Foglarova, Skautská, Dušínova, Metelkova.
3: To jsou jména ulic, který se nachází v dostavbě sídliště někdy z 10. let 21. století, tadyhle kousek na Košutce. No.
2: Součást Košutky.
3: Je to tak.
2: Jsou snídadla.
3: Ano, ano.
6: To byla Košutka, další ze sídlišť severního předměstí města Plzně. Celkem tady našlo svůj domov přes 60 tisíc lidí a vůbec tady nemám pocit nějaké stísněnosti. Vylepšení by sídliště sneslo, ale ten ohromný kus cesty od šedivého, zabláceného sídliště 80. let, to vás ohromí. Je nám tady dobře a myslím si, že i vám, Košuteckým, se tady dobře žije.

0: 13. díl seriálu Výtah mimo provoz. Ten další bude o sídlišti, které se rozestavilo před rokem 1989, ale dostavěné bylo po revoluci. 14. díl věnujeme plzeňskému sídlišti Vinice.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Novinka v plzeňském divadle Alfa s názvem Posviťme si na světlo potěší děti od 2 let a jejich rodiče. Co mohou malí diváci v divadle zakusit, to řeknou už po písničce tvůrci inscenace. Počkejte si na to.

0: Plzeňské divadlo Alfa po čase opět zařazuje do svého repertoáru inscenaci pro nejmenší děti. Novinka Posveďme si na světlo pozve malé diváky do magického divadelního světa plného světla a stínů. Seznámí se s kočkou, která umí neobyčejné věci, s rybáři, kteří místo ryb loví světlo a s kouzelnou světelnou fontánou. Anděle Blažkové inscenaci představil její autor a režisér Jiří Ondra.
1: Ten název směřuje k tomu, že prozkoumáváme, co to je světlo, ať už je jako světelný zdroj, třeba z technického hlediska, ať už je to svíčka, měsíc, slunce, baterka, lampička, tak pak si myslím, že tam je trošku taková linka toho, co světlo vlastně znamená třeba v tom duchovním slova smyslu pro nás jako pro lidstvo.
2: Nutno říct, že inscenace je vhodná pro děti od 2 let a samozřejmě i jejich rodiče. Jak náročné, popřípadě jak lehké je udělat představení pro tak malé děti?
1: Já moc nerozlišuju to, jestli dělám inscenaci pro děti nebo pro dospělé. To východisko je vždycky stejný. Myslím si, že to chce nepodcenit dětského diváka, nechovat se k němu jako k někomu méně cennému. To je tady v Alfě samozřejmostí u herců, což je perfektní. Čili pro mě to východisko je stejný. Samozřejmě víme, pro koho tu inscenaci děláme. A zároveň si troufnu říct, že ta inscenace je pro kohokoliv, že může být i pro půlroční děti, i pro mnohem starší děti, i pro dospělí. Mně přijde, že když inscenace pro děti funguje i pro dospělí, takže je to dobrý.
2: Seznámte nás s dějem, je tam příběh?
1: Ta inscenace je nenarativní, to znamená, že nemá lineární příběh od začátku do konce. Je to hodně výtvarně hudební inscenace, kde my sledujeme určitý obrazy. Je to taková světelná dílna, velmi dobrodružná, ale zároveň si myslím, že těch příběhů je tam spousta a v každém věku si tam někdo přečte svůj příběh.
2: V šestici herců se divákům představí také Lenka Lupínková. Nemáme úplně přesně daný příběh, ale přesto interakce mezi herci a malými diváky probíhá.
3: My děti pozveme na jeviště. Na jeviště hrajeme, ale děti sedí kousíček od nás. Každý má svého bubíka, děti si můžou kdykoliv zvednout, můžou jít za paní učitelkou nebo za maminkou, takže je to pro ně bezpečné prostředí a my rozehráme příběh, vlastně takovou laboratoř, kde si zkoušíme věci se světlem a se zvukem a oni to celý prožívají s náma, je tam tajemný klepání a otevíráme dveře a tak. A oni sice sedí, ale vlastně prožívají všechno s náma. A pak, když to světlo tak nějak jako polapíme a využijeme k tomu, že si třeba můžeme kreslit, tak tam už děti dostávají pastelky a kreslí s námi pomocí jako toho světla a tak. Takže oni i nakonec si to prožijou i nějakým svým vlastním jako tvořením, což je hrozně fajn.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: No a ještě malé doplnění, slavnostní premiéra inscenace Posviťme si na světlo proběhne v divadle Alfa v pátek 29. května od 16 hodin.

0: Babské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, po vaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Státní fond podpory investic bude nově radit obcím s družstevním bydlením. Rekonstrukce silnice mezi Lomem a Osadou pod Strání skončí na podzim. Sněmovnu dnes čekají pravidelné interpelace. Projednat má i novelu o látkách poškozující ozonovou vrstvu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Obce získají novou podporu při přípravě družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšíří služby svých regionálních center a nově nabídne i poradenství k družstevním projektům. Radnice můžou konzultovat třeba financování, přípravu soutěží nebo nastavení spolupráce se soukromými investory. Nové služby poradenských center popisuje ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
3: Jak vypsat soutěž na zhotovitele stavby, jak investovat, udělat finanční model, jak právně ošetřit ty věci a mohou dostat i odborníky, kteří jim pomohou řešit právní, ekonomické nebo technické dotazy. Mají ty odborníky napříč celou Českou republikou.
2: Další etapa modernizace silnice mezi Lomem Vítkov na Sokolovsku pod Stráním a Dolem Jaroným za téměř 87 milionů korun vstoupila do závěrečné fáze. Rozšíření cesty, úpravy podloží a stavby opěrných zdí by měly podle harmonogramu skončit letos na podzim. V místech stavby je stále omezený provoz, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
4: Stavba pokračuje, byla zahájena v roce 2025, v tuto chvíli máme 60% proslavenost. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé poloviny silnice tak, aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
2: Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
5: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
2: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští týden. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana na dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru. Sport. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem vstoupili do turnaje elitní série v Ostravě vítězně. Česká dvojice porazila ve skupině Brazilce Evandra s Arturem 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 se v úseku Karlovy Vary Lubenec pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Český rozhlas Karlovy Vary vám nabídl v pravé poledne zprávy dnes odpoledne s Lenkou Polákovou. Teď 5 minut po 12. hodině začíná už pravidelná hodina písniček plná těch na vaše přání. Já doufám, že budete volat a že si budete přát. Číslo do studia je 221 55 37 37, linka je volná připravená, tak můžete začít volat. E-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz je pro vás také připravený, zvláště pro ty z vás, kteří nechcete mluvit do éteru. Vůbec nevadí, moc rádi za vás vaše vzkazy vyřizujeme. Teď ještě připomenu stránky vary.rozhlas.cz, když byste náhodou si nestihli poznamenat kontakty na nás. Já připomínám, že dnes 28. května má svátek Vilém. Znám jednoho Viléma Čoka, tak když byste si chtěli nechat od něj zahrát písničku, tak volejte. Každopádně, jestli někdo je mezi námi, kdo se jmenuje Vilém, tak mu přejeme krásný den spolu s námi, s rádiem vašeho kraje, které vám už hraje a s vámi je dnes na vlnách Zlata Kinská. Hezký den.

0: Hezká data zpívala skupina Činasky na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už jsme ve spojení s někým z vás. Na telefonu čeká Jaromír z Hranic. Hezký den.
1: Hezký den. Tak já přeju všem, co vás poslouchají, krásnému rádiu, vám do studia a to. No, zdravím Standu, Dolců, Pepu z Horního Slavkova a ať se všichni mají dobře. A dneska je ten Vilém, tak všem Vilémům. Vilém dneska, no, jo, jo.
0: Přesně tak, přesně tak. Jo. A já znám, tak, jak už jsem říkala, Vildu Čoka, tak mám...
1: Dobře oklaví a mějte se, nashledanou.
0: Já jsem jenom chtěla říct, že znám jenom jednoho Viléma, Vildu Čoka, a mám připravenou jednu písničku, tak když by se chtěl nechat někdo od nás zahrát Viléma Čoka, tak můžeme společně zazpomínat. Tak teď je písnička pro vás připravená od zpěváka Falka, je to tak?
1: Je to tak, tak to můžeme spustit.
0: Pouštím, der komisár. Jdeme na to, krásný den, ať vám to jde od ruky dneska. Naslyšenou, krásný den.

0: Tak dozněl hudební výběr našeho posluchače. Teď už je ve spojení s námi další, pan Jaromír Zhranic. Hezký den.
1: Míra, tentokrát, pardon.
0: No, tak to bylo malé fópa. Tak pro Jaromíra jsme hráli teď. Teď jste na to řadě. Vy, Míro, omlouvám se.
1: Dobrý den všem posluchačům, stálým i novým. Je krásný den. Vybral jsem písničku od Karla Gotta. Jmenuje se Bílá. A patřila by mojí nejlepší spolupracovní kolegyni Míle Sil. A ještě bych jí chtěl vzkázat, ať při písničce zapomene na všechny starosti, co jí život přichystal. Je to nejlepší žena, co jsem v poslední době potkal. A že jí mám rád. A drahá Mílo, ať ti to v práci uteče. Krásně se o nás staráš. Ještě bych poslal tuhle tu písničku. Dlouho se neozvala. Anča z Ostrova. Děkuji vám, paní redaktorko, a vaše rádio je úžasný.
0: Děkuju. Já děkuji i za pochopení, že se občas i nám stane, že se spleteme ve vysílání. Nicméně, moc ráda jsem vás slyšela, Míro. Mějte se moc hezky, budu se těšit opět s vámi naslyšenou a už pouštím vám vybranou písničku. Krásný den.
1: Krásný den.

0: Tak dnes je to samý muž, nejprve Jaromír, pak Míra, teď Pavel. Hezký den, Pavle, zdravíme do Mariánek.
1: Já zdravím, paní redaktorko, zdravím všechny posluchače Rádia Karel Varvy Vary a chtěl bych zahrát písničku od paní Rotrové, Láskou nízvištěm a pro paní Janu z Mariánských lázní, kterýmu svátku, který měla 24. To nedělali, trošku jsem se jedoval. Krásný den všem a děkuji moc vám, paní redaktorko.
0: Také přeji dodatečně Janám. Nebyla jsem tady, tak Pavle, už vám to hraje. Pozdravujte to vaši milou, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky i vy, mějte se.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Rozsrama, co to je na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary v písničkách pro vás. Na řadě další přání, tentokrát písemné, a opět si přeje muž. Než přání přečtu, tak dávám výzvu pro dnešní den pro naše posluchačky. Ženy, volejte, přejte si, udělejte si radost i vy. Dobrý den, prosím dnes o zahrání písničky od Olgy Lounové Patříme k sobě pro paní Ivanku Kovářovou z Krásného lesa a pro všechny ostatní posluchače, kteří mají též takové štěstí jako já. Moc děkuji. Hezký den, Luděk Kovář. Luďku, jsme rádi, že máte štěstí, moc vám to přejeme. Patříte k sobě, a tak se jmenuje i písnička od Olgy Lounové Patříme k sobě. Krásný den oběma.

0: Tak jsem ráda, že byla moje výzva vyslyšená. Volá dnes první žena do písniček pro vás, Ellen. Hezký den, zdravíme do Sokolova.
1: Dobrý den, jsem taky ráda, že se mi povedlo vklínit se mezi volající muže. A já bych si přála, a to pro všechny posluchače, od Jarky Nohavici pasák krav.
0: Je připravena, pouštím. Přeji krásný den.
1: Děkuji. Hezký den všem.
0: Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Taky s potleskem hudební výběr naší posluchačky ze Sokolova Ellen. A ze Sokolova volá dnes se další žena v pořadí, to už máme v rámci našeho skóre. Druhou ženu, hezký den i vám.
1: Hezký den, přeju hezký den i všem posluchačům. A protože dneska mají svátek ty Vilémové, tak jim posílám písničku o jednom pracovitém Vilémovi od Nadi Urbankové.
0: Vilém peče housky.
1: Přesně. Teď mě to úplně vypadlo z hlavy.
0: Jaruš, pečete si housky sama doma?
1: Taky už jsem to zkoušela, i rohlíky. Jako dobrý? Jo, bylo to dobrý, ale bylo to moc pracný.
0: Já jsem se zatím dostala
1: jenom... Kdybych to měla jako dělat každý den, tak to asi ne.
0: Já jsem se zatím dostala jenom k tomu, že jsem si říkala, že to zkusím. Tam jsem zatím skončila.
1: No, tak už je to na dobrý cestě.
0: Už je to na dobrý cestě, tak možná určitě zkusím. Tak jo, tak se mějte hezky. Díky za výběr.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
1: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: vlastně byla.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v

0: si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání a jsem ráda, že opět na telefonu žena. Já myslím, že my to skoro ještě v této hodině doženeme. Hezký den, vítám Aničku Schodová.
1: Já vás zdravím, Zlatuško, dobrý den. Já si myslím, že to doženeme. Ještě bude volat Standa, ještě bude volat ze Slavkova, no. Teď mi připomeňte
0: jméno.
1: Počkejte,
0: to by nás pak ti muži předběhli, to už by bylo víc.
1: Jo, takhle, tak nic. Tak příště.
0: Nevadí, ale co vybrala třetí žena v pořadí do písniček pro vás pro dnešní den?
1: No samozřejmě Ela a Sikočka, Sikočka.
0: Tak jo, tak já jdu na to, bouštím písničku,
1: jo, a vy se mějte krásně. Jo, všem lidičkám, co vás poslouchají a vám do rozhlasu.
0: Tak jedna vaše oblíbená zo Slovenska pro naši slovenskou posluchačku Schodová. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkujem velmi pěkně, dovi.
0: Do počutě.
2: Celá celučička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Sekočka, zpívala skupina Elán. No a my už máme na telefonu, hádejte koho, muže nebo ženu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Muž.
1: Už každý ví asi, že jo, kdo jsem. Kočka nejsem teda.
0: Kocou.
1: Ale mám rád pěkný kočky, samozřejmě jako každý mužský. Takže já bych chtěl popřát každému, všem posluchačům, krásný, nádherný den a zdravím Pepu, Jaromíra, Aničku do Ostrova a všechny tuty. No písničku, kterou jsem chtěl, ta už mi byla vybraná, tak jsem vybral toho Viléma, který řádil s tím pražským výběrem a bylo to bombastický a krásná muzika, takže tu písničku jsem vybral. Je to i pro vás, protože vy taky víte určitě, o čem mluvím, o pražském výběru. Máte s tím co společného a zdravím všechny posluchače ještě jednou a zase někdy. No uvidíme, kdo to, jestli to vyhrajou mužský nebo ženy, ale je to asi tak nějak jedno.
0: Přesně tak. Stando, vy jste vybral krásnou písničku, duet Jiřího Korna a Viléma Čoka, Karel nese asi čaj. Já si myslím, že taková nejznámější, kterou Vilda Čok naspíval. Tak jdeme na to. Díky za výběr. No a jste tedy raz, dva, tři, čtyři, pátý muž v pořadí. Tak ženy, ještě dvě. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, které teď budeme plnit další ženě v pořadí. Hezký den, Olgo.
1: Krásný den, Zlatko, je úplně nádherný. Jsem tady jenom v tílku a v kraťáskách, je mi hrozně fajn. A seděla jsem před chvilkou pod slunečníkem a popíla jsem nealkoholické pivo, což u mě nikdy nebylo zvykem, ale teď jsem se hrozně moc polepšila, takže jedu na nealkoholické vlně. Ale
0: držíte nějakou dietu na léto, je to tak?
1: No, to ani není tak dieta. Já si spíš myslím, že mi v tomhletom věku, co mám, že mi až ten alkohol už moc nedělal dobře. A dneska jsem poslouchala Gence a ten říkal, že taky přestal pít. Že prostě je to věkem, že člověk najednou to nějak jako odbourá. No, já to neřeším, prostě je mi hrozně moc dobře, je mi líp. Můžu jezdit na kole, můžu jezdit na skutru a nemusím se bát, že mám nějaký promile.
0: A jedete no, hlavně na vlně hudby, to jsme rádi, že voláte.
1: A jedeme od rána, no, jedeme od rána na hudbě. Máme subwoofer velký, takže nám to tam prozvnívá celou tou zahradou.
0: Co to
1: Já jsem si vybrala písničku od George Michaela a od Eltona Johna. Jsou to takový oblíbenci mého manžela. Já bych mu ráda nechala zahrát, protože on na mě, ne, že by zapomněl, ale nějak vůbec se to nestíhalo ten čas, takže on by chtěl tímhletím nějakým způsobem mi to vykompenzovat, takže já mu zahraju a bude to písnička pro nás, pro oba.
0: Tak jo. Tak ho moc pozdravujte, ať se vykurýruje, držíme mu palce.
1: Jo.
0: Hezký a pohodový den s rádiem vašeho kraje, kde vám za malou chvíli pustíme Olgo zprávy a pak také pořád Alex a host. Hosta opět nechám jako včera na Alex Minářeva, ať vám ho představí sama. Už nebudu zdržovat, pouštím vámi vybranou písničku Krásný duet Eltona Johna a George Michaela. Přeji vám hezký den, budeme se opět s vámi těšit na slyšenou.
1: Moc děkuju a krásný den.
0: Také. No a milé dámy, skoro dneska nedoženeme, ale zítra je taky den.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dalovickou ulici v Karlových Varech sleduje nový radar. Habartov na Sokolovsku staví atletický stadion za 42 milionů. V Letenských sadech v Praze způsobili sprejeři škodu za 1 milion korun. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal sloužit nový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel. Místo pro přecházení ulice je taky nově vybavené semaforem. Jde o součást opatření, které pro obyvatele ulice zajistili pracovníci magistrátu, aby zmírnili dopady nadměrné dopravy na místní obyvatele, říká náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
3: Povedlo se nám osadit přechod pro chodce na ulici Dalovická a Bohatická. Máme tam i zaznamenávací systém, kolik lidí to využívá a tak podobně. Je tam ještě instalovaný, za což děkujeme odboru technickému, radar nebo rychlostní měřič, který signalizuje rychlost těch projíždějících vozidel.
2: Provoz v Dalovické ulici je zvýšený kvůli rekonstrukci blízkého Pražského mostu. Habartov na Sokolovsku staví atletický stadion. Veřejnosti i klubům by se měl otevřít na podzim. Jak uvedl nezávislý starosta Petr Janura, stavba začala loni v listopadu a její dokončení je v plánu na přelomu letošního září a října. Cenu se podle Janury podařilo snížit na 42 milionů korun oproti předchozímu předpokladu, který byl 57 milionů. Vnitřek bude sloužit jako tréninkové místo pro fotbal s umělou trávou. Vznikne tam také místo pro rozcvičování, prostor pro skok do výšky do dálky, sprinterská dráha a dopadová plocha pro hody do dálky. Pražští kriminalisté pátrají po 4 mladých mužích, kteří poničili zeď v Letenských sadech. V památkově chráněném území na ně nasprejovali několik nápisů o délce téměř 15 metrů. Podle předběžného odhadu tím způsobili škodu až 1 milion korun, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až 3letý pobyt za mřížemi.
2: Ukrajinský parlament jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce 90 miliard eur. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu 27 slíbila poskytnout nejpozději na začátku června. V přepočtu víc než 2 bilionů korun půjdou 2/3 na obranu před ruskou invazí a zbývající třetinu Ukrajina využije v rozpočtu k reformám a modernizaci. Členské státy Evropské unie půjčku finálně schválili v dubnu.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zabojují v Curychu o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas národního týmu s Finskem začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane slabý až mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 198 u obce Závišín na Chebsku bouralo nákladní auto s vlekem. Na místě jsou záchranáři. S opatrností projedete. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: nic.
1: Našim
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý jiný.
0: Třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, to vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i toto?
1: Jste si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: Co je pro
0: režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala, až vlastně po té Babičce, že

0: A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela, já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě, už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo, bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný a třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj jedná s ministerstvy o převodu karlovarského letiště na stát. Chodov připravuje poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. V uplynulém týdnu v Česku zdražil benzín, nafta zlevnila. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Vedení Karlovarského kraje intenzivně jedná o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přejde pod armádu a vláda bude investovat do prodloužení a rozšíření runwaye. Právě kvůli nevyhovujícím parametrům dráhy nemůžou na letiště přistávat větší letadla. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu a chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Vstupují do toho jednotlivá ministerstva, primárně ministerstvo obrany, na které by se vlastně letiště mělo převést, ministerstvo financí, tam řešíme další věci hlediska finančních záležitostí, ministerstvo dopravy. Ale co je pro nás teď důležité a první meta je zastupitelstvo Karlovarského kraje, protože samozřejmě zastupitele chceme informovat, tak abychom je měli informovat, tak potřebujeme k tomu nějaké vyjádření vlády.
0: Zastupitelé kraje se sejdou na svém pravidelném jednání 15. června. V Chodově začne rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Ten je součástí areálu základní školy. Práce začnou letos v červnu a skončí v září příštího roku, říká místostarosta Luděk Soukup z hnutí místní.
3: Kdyby se mělo zrekonstruovat ve spolkovém domě výdejna obědů, mělo by se tam navrátit stravování. Nahoře v druhém patře máme 5 učeben nebo prostor pro družinu, které by se mohly využít. Předpokládaný odhad těch nákladů je nějakých 35 zhruba milionů a 25 milionů máme už teď přiklepnutou dotace.
0: V Česku v uplynulém týdnu zdražil benzín a nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Litr teď řidiči natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Jihočeském kraji. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji. Naopak další paliva jsou tradičně v Praze. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky.
1: Sport.
0: Vít Kopřiva a Kateřina Siňáková zabojují na tenisovém Roland Garros a o postup do třetího kola. Kopřiva bude hrát se Španělem Landaluzem, Siňáková vyzve večer Kanaďanku Bokovou.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 mezi obcemi Zádub a Horní Kramolín na Chebsku se převrátilo nákladní auto s vlekem. Místo je zcela uzavřené a neprůjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři a půl minuty po 14. hodině právě teď v tomto čase po zprávách s Lenkou Polákovou pokračuje čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou a já vám za nás všechny přeji krásný a pohodový poslech a také odpoledne s rádiem vašeho kraje. Naším tématem dnes bude v této hodině družstevní bydlení, se kterým nově pomůžou obcím poradenská centra státního fondu podpory investic, radnicím poradí s financováním nebo také přípravou projektů. A jelikož je teď taková sezóna, kdy se vyráží na hrady a zámky, tak mě tak napadá Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady a zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvíli počkejte, protože o to se dnes také pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A já vám pak chvíli na to nabídnu také pár pozvanek za kulturními akcemi, které se dnes konají v našem regionu. Připravená je pro vás rozhlasová tržnice, v další hodině také host a soutěž. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Nepopsaná a Anna Julie Slováčková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Ovšem list s dnešními pozvánkami na akce v regionu je tentokrát celý popsaný. Pojďme se podívat, co se kde dnes děje.
1: Tipy pro volný čas.
0: Keramický ateliér připravili v Karlovarské Becherově vile od 16.30. Si tam děti i dospělí mohou vyzkoušet práci s hlínou a také vytvořit vlastní závěsný květník. Krajská knihovna v Karlových Varech vás zve od 17 hodin na další pokračování přednáškového cyklu s názvem Na moment. Tentokrát s významným českým právníkem, publicistou a spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Téma zní, proč jsme takoví, jací jsme. Autor bude mluvit o české identitě v dějinách a dnešním světě i o tom, jak na něj všichni reagujeme. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu nebo Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají dnes mezi 17. a 20. hodinou na návštěvníky herního klubu Městské knihovny v Ostrově. Nebudou chybět ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. Městské divadlo v Sokolově vás zve od 18 hodin na taneční exhibici s názvem Beat Generation. Program taneční exhibice bude doslova našlapaný tancem všech věkových kategorií, a to od nejmenších dětí až po dospělé tanečníky. K vidění budou závodní i nezávodní choreografie. Závěrečným třetím dnem dnes vrcholí festival Porozumění, který pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově. Finále se koná v Mariánsko-Lázeňském D klubu Dileň. Od 19 hodin nabídne program herci Jaroslava Duška a Mariánsko-Lázeňskou rokovou kapelu Babahead. Karlovarský symfonický orchestr vám dnes zahraje od 19.30 skladby Giacoma Pucciniho a Richarda Strause. Diriguje dnes Martin Lébl. Františko-Lázeňské divadlo Boženy Němcové rozezní dnes večer hudba ze světa operet a muzikálů. Od 19.30 zazní v podání plzeňského smyčcového orchestru a jeho solistů valčíkové melodie Oskara Nedbala, operetní árie Frimla a Lehára, Monteho Čardáš a melodie z muzikálů My Fair Lady a Phantom Opery. Myslím si, že program je nabitý, pozvánek je dneska opravdu hodně, tak ať už dnes vyrážíte kamkoliv nebo si uděláte jakýkoliv jiný výlet, tak si to užijte. S vámi je rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary, teď už Marie Rotrová a její hit Markétka.

0: Tak to byla skupina Kex na Českém rozhlase Karlovy Vary. Státní fond podpory investic nově rozšíří své poradenství pro města a obce také o družstevní bydlení. Samosprávy můžou zdarma využít konzultace v 8 regionálních centrech po celé republice. Podle fondu může družstevní model pomoci obcím dostupněji navyšovat počet bytů. Zástupci fondu novinku představili na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních.
1: Kompetenční centrum pro družstevní bydlení rozšiřuje služby, které poskytujeme dneska v těch regionálních centrech.
2: Říká ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka. Dále popisuje, jaké služby fond samosprávám poskytuje.
1: Jak investovat do výstavby, jak spravovat a dělat dostupné nájemní bydlení a nyní jak vlastně pokryt i družstevní bydlení.
2: Spektrum oblastí, ve kterých můžou zástupci samospráv získat poradenství, je podle ředitele fondu široké.
1: Jak vypsat soutěž na zhotovitele stavby, jak investovat, udělat finanční model, jak právně ošetřit ty věci a mohou dostat i odborníky, kteří jim pomohou řešit právní, ekonomické nebo technické dotazy, mají ty odborníky napříč celou Českou republikou.
2: Služby center jsou zaměřené především na města, obce a kraje.
1: Samozřejmě ty města spolupracují velmi často i se soukromým sektorem, takže my děláme konzultace i společně město, obec a například soukromý investor.
2: Družstevní bydlení připravují například také Karlovy Vary. Při projektu výstavby v Krokově ulici by mělo vzniknout 300 nových bytů. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO.
3: Chceme do toho zapojit i to vlastnictví těch lidí, které ne všichni mají zájem o tom být trvale v nájemním bytě. To znamená, že chtějí mít nějakou vizi vlastního bydlení a zapojit je do toho a je to zhruba za 400 milionů korun. Děláme tam nějaké architektonické plány a změny územního plánu, aby to bylo všechno připravené pro tuhle následnou výstavbu nebo pro ten projekt následný v roce 28 a vejš, aby jsme to do toho mohli zahrnout.
2: Kvůli finanční náročnosti projektu se město rozhodlo rozdělit výstavbu do více etap.
3: Bude to etapizované s tím, že to nebude po jednom domě, ale po třech, vždycky tři domy, prodá se to a pak bude další etapa následovat.
2: Družstevní bydlení chce více podporovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokračuje ministryně Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Finančně podporujeme Státní fond podpory investic, aby mohl existovat a vlastně poskytovat tu metodickou pomoc. Pak druhá ta věcí, na kterým pracujeme, je legislativní úprava pro bytová družstva a třetí je příprava garančního fondu pro efektivní financování bytových družstev.
2: Podle ministryně Mrázové je cílem postavit ročně zhruba 1000 družstevních bytů. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Je 3:45 a 6 minut přesně, právě teď v tomto čase je pro vás připravená rozhlasová inzerce. Kdo je připravený na druhé straně, tak pojďme společně do vysílání 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu, a inzeráty můžete samozřejmě pravidelně také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tento způsob komunikace s námi moc nevyužíváte, tedy pokud nejde o písničky pro vás, ale určitě je to skvělá věc, vyzkoušejte, protože společně s námi si můžete třeba i prodat něco, co vám doma v garáži překáží, nebo co byste potřebovali sehnat na zahradu z druhé ruky, protože se vám dlouhodobě nedaří to sehnat v obchodě, protože už se to třeba nevyrábí, potřebujete nějaký náhradní díl k čemukoliv, ať už je to auto nebo zahradní záležitost. Tak pojďme do vysílání s vašimi inzeráty 221 55 37 37 na telefon. Telefonní lince je už náš dnešní první volající. Hezký den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Je to vaše, povídejte.
4: Dobré odpoledne. Chtěla bych nabídnout někomu, kdo potřebuje doplnit kyslík. Kyslíkový koncentrátor Olive 5S. Je ještě půl roku v záruce. Mrzí mě, že to nikdo nemůže používat, protože je to škoda. Dala bych to laciněji.
3: Dobře.
4: Stalo to 16 tisíc, koupený jako nový. Na telefon můžu?
3: Ano, povídejte, píši si.
4: Na telefon 775 014 258. A jsou to vejprty.
3: Jste z vejprt. Ještě jednou mi řekněte, vy nabízíte kyslík i s tím přístrojem, nebo jaká je vlastně?
4: Kyslíkový koncentrát, ano, kyslíkový přístroj na dýchání.
3: A máte k tomu i nějaký koncentrát?
4: Je to, no to je celý přístroj, který se naplní, který je na vodu a do elektřiny a, a je to nástavec do nosu nebo na ústa.
3: Už tomu rozumím, ano. Dobře, tak jo, tak děkuji za nabídku za nás všechny. Určitě se někdo
4: děkuji.
3: Ozve, já zopakuji tak. Vaše telefonní číslo 775 014 258. Je možné se třeba i na ten přístroj podívat, posíláte třeba fotky přes WhatsApp?
4: Jistě, mohla bych poslat i fotku.
3: Tak jo, tak děkujeme. Mějte se hezky.
4: Tak děkuji moc. Nashledanou, hezký den.
3: I vám. Tak pokud byste potřebovali, tak volejte naší posluchačce. Ještě jednou připomínám telefon 775 014 258, kyslíkový přístroj. Tak ještě jednou telefon sem k nám do Karlovarského studia, připomenu 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz, náš web webovky vary.rozhlas.cz, a v kontaktu s námi můžete být také i na Facebooku a Instagramu. Také samozřejmě živě i v našich písničkách pro vás, v soutěžích. Ta jedna vás čeká v příští hodině, stejně tak jako velmi zajímavý host, který vás pozve na výstavu psů. Tak určitě zůstaňte s námi, protože vás čeká příjemné povídání. Za malou chvíli také další zprávy, ale ještě předtím si dáme jednu písničku. Krásné odpoledne s rádiem našeho vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský chirurg profesor Josef Dvořák uspěl v jedné z kategorií ankety Lékař roku. Rekonstrukce silnice mezi Lomem a osadou pod Strání na Sokolovsku skončí na podzim. Státní zástupkyně zrušila stíhání hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Včera se v Praze uskutečnilo vyhlášení 18. ročníku ankety Lékař roku. Veřejnost mohla vybírat ve třech kategoriích: lékař lůžkového zařízení, praktický lékař a lékař specialista. Z dalších tří kategorií je Jeseniova cena za největší přínos pro pokrok v medicíně, Hippokratova cena za čin nebo činy lidskosti a lékař s celoživotním přínosem v medicíně vybírala komise sestavená z odborníků pod hlavičkou Unie pacientů České republiky. Cenu pro lékaře s celoživotním přínosem v medicíně získal profesor Josef Dvořák, přední osobnost karlovarské chirurgie. Porota ocenila jeho celoživotní snahu o neustálý pokrok v chirurgické technice a o hluboké propojení vědeckého výzkumu s klinickou praxí. Jako lékař zásadním způsobem formoval a stále formuje podobu moderní české onkochirurgie a endokrinologie. Další etapa modernizace silnice mezi Lomem Bítkov na Sokolovsku pod Stráním a Dolem Jeroným za téměř 87 milionů korun vstoupila do závěrečné fáze. Rozšíření cesty, úpravy podloží a stavbu opěrných zdí by měla podle harmonogramu skončit letos na podzim. V místech stavby je stále omezený provoz, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
2: Stavba pokračuje, byla zahájena v roce 2025, v tuto chvíli máme 60% proslavenost. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé poloviny silnice tak, aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
0: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač, vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
3: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
0: Sám v divadle vystoupil naposledy v neděli. Soubor dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V něm Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora a inženýra a ve hře hrál postavu Bedřicha Síry. Sport. Beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupili do elitního turnaje v Ostravě porážkou. Americkému páru Partain Shaw podlehli 0-2 na sety. Počasí. Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5 v údolích až 3 stupně Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 198 mezi obcemi Zádub a Horní Kramolín na Chebsku se převrátilo nákladní auto s vlekem. Komunikace je zcela uzavřená. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zprávy na 15. hodinu vám do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary přinesla a připravila Lenka Poláková. Teď pokračuje 5 minut po té 15. hodině. Dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Tuto sobotu 30. května se uskuteční 33. ročník Karlovarské krajské výstavy psů. O ní si dnes popovídáme s naším hostem, kterým bude za malou chvíli Petr Biedermann, předseda pořádající základní kinologické organizace. No a v této hodině také probereme další regionální téma. Do Lokte přijela trojice bývalých amerických vojáků, kteří se v roce 1945 účastnili osvobozování Lokte. Počkejte si na to, počkejte si i na soutěž. Hezké odpoledne, příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlovarském kraji se tento týden uskuteční další ročník Karlovarské krajské výstavy psů. Na tuto akci vás přišel pozvat náš odpolední host, kterým je ve studiu předseda pořádající základní kynologické organizace Petr Biedermann. Vítám vás, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeju.
0: Řekněte, jak byste Karlovarskou krajskou výstavu psů představil někomu, kdo o ní ještě nikdy neslyšel a nikdy na ní nebyl?
1: Tak naše Karlovarská výstava se vlastně už probíhá řadu let. Letos je to 63. ročník a jedná se o výstavu pejsků vlastně, ale vlastně se posuzují hlavně exteriéry pejsků, to znamená, že uvidíte řadu plemen, uvidíte řady jedinců a pro ty návštěvníky, kteří se přijdou podívat, můžou se i podívat na svoje plemeno nebo si můžou vybrat, aby věděli, jaký plemeno by chtěli.
0: Kolik psů a vystavovatelů se této výstavy už v minulosti za těch 33 let zúčastnilo? Máte to nějak spočítané?
1: Tak spočítaných dohromady to určitě nemáme za těch 33 let, ale poslední roky se to pohybilo kolem 300 až 400 jedinců, teda pejsků vlastně.
0: A kolik jich očekáváte letos? To už
1: letos
0: víte?
1: Už víme, letos už máme sestavený katalog, takže letos máme přihlášených jedinců 296.
0: Přihlášení jsou samozřejmě všichni od nás z Karlovarského kraje, je to tak? Nebo jsou
1: no,
0: i z republiky?
1: To ne, to ne. Nemáme, máme vlastně... Přijíždí lidi z jiných krajů, přijíždí i ze zahraničí vystavovatele, takže to je vlastně výstava, dá se říct, pro celou republiku i pro zahraničí.
0: Takže vlastně mezinárodní.
1: No, nechtěl bych takhle.
0: Karlovarská výstava, jak už jsme řekli, se koná už 33 let, také jste zmínila, kde se koná, kde se bude konat letos?
1: Tak letos se bude konat zase na dostihovém závodišti a vlastně ta výstava probíhá na tom dostihovém závodišti takřka od samého počátku.
0: Vy jste se zamyslel nad slovem takřka, to znamená, že některý ročník proběhl i jinde.
1: Stalo se v počátcích, v těch počátcích, kdy jsem ještě já nedělal ředitele výstavy, ani jsem nepředsedoval klubu, tak se vlastně výstava pořádala tam, kde byla možnost, to znamená na sportovních stadionech třeba.
0: Jak dlouho už jste ředitelem výstavy?
1: Řeknu 28 let.
0: Tak pane řediteli, jak bude vypadat a probíhat letošní výstava? V čem se bude soutěžit? Jaký je připravený program?
1: Tak určitě... To bude výstava vlastně exteriéru, je to výstava exteriéru, to znamená, že se budou jednotliví pejskové předvádět, budeme mít rozhodčí, kteří posuzují vlastně mezinárodní úrovni a ten program bude vlastně stejný, jako se vždycky na tyhle těch výstavách vlastně, když se konají, tak ten program vlastně je pořád stejný, se dá říct. Je tam k tomu doprovodný program, to potom řeknu, ale hlavně jde o posuzování jednotlivých pejsků v kruzích, kde ty rozhodčí posuzují ty standardy těch plemen.
0: Pojďme být trochu konkrétnější, ať si uděláme my, co tomu nerozumíme, představu. Co podle vás dělá psa ideálního výstavního jedince a co všechno se vlastně hodnotí?
1: Každé plemeno má svůj standard a ten standard vlastně obsahuje, jak ten pejsek má vypadat, jak má být veliký, jak má být zaúhlený, jakou má mít srst a podobné věci. Pokud ty psi mají upravenou srst, tak samozřejmě jsou normy, kde ta srst má nějaký parametry, jak má být upravena. A toto všechno posuzují ty rozhodčí a vlastně ten pejsek, když splní všechny tyhle ty body, tak vlastně se dá říct, že může být ideální.
0: Máte nějaké rarity z minulosti, z vaší výstavy? Třeba jaký pes byl historicky nejmenší a jaký největší?
1: Tak ono se tohleto takřka prolíná těma výstavama pravidelně, protože největší pes zastoupení jsou vždycky irský vlkodavové. Ten pejsek je opravdu velikánský, nedosahují té velikosti ani dogy. A nejmenší plemeno, to jsou naše čivavy, protože ta opravdu, ta malinká čivava dvoukilová, kilo a půl, to je prostě takový ten nejmenší cvrček na té výstavě.
0: A když se ohlednete v minulosti za těmi několika lety, za nějakým tím raritním vítězem, kdo jim třeba byl? Stala se někdy čivava vítězem?
1: Ano, čivava byla zrovna, je to asi 3 ročníky zpátky, tak zrovna vyhrála čivava.
0: Na to se určitě budou těšit i malé děti. Vy jste zmínil, že máte připravený také doprovodný program. Pojďme nalákat naše posluchače.
1: Určitě. Doprovodný program vlastně v průběhu výstavu bude probíhat předváděcí vlastně taková skupina do Gdeňcinku, budou vlastně tanec se psy, potom tam budou agility, což vlastně hodně lidi zajímá, protože to je vlastně, nebudou letos teda, v některých ročnících nám tam závodili, ale letos bohužel to nevyšlo, takže udělají předváděcí soutěž, takže budou lidi vidět, jak vypadají agility. Potom pro děti samozřejmě se tam budou dětské dílničky, kde si ty dětičky můžou zatvořit. Mm-hmm. A pokud nám ještě jedna přislíbila paní, tak malování na obličej, aby se mohli namalovat třeba ta pejska na obličej.
0: Jak jste připraveni na počasí? Možná bude pršet?
1: No, to jsme připravení, tak rozhodčí bohužel ty to moc rádi nemají, protože potom, když by bylo moc deštivo, tak ty malí, ty, co jsou načesaný, ty pejskové upravený srsti, tak potom nám nevystaví. Může se to stát, rozhodčí mají stany, ale my nemáme zastřešený prostor. Dokázali jsme to jeden ročník, kdy nám půjčili halu na tom dostihovém závodišti, bylo strašný počasí, tak jsme to zvládli. Letos doufáme, že to tak nebude.
0: My jsme rádi, že můžeme být u toho, že budeme u toho a také doufáme. Doufáme vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, náš host, předseda pořádající základní kynologické organizace Petr Biedermann.

0: Toto sobotu 30. května se uskuteční 33. ročník Karlovarské krajské výstavy psů. O ní si dnes povídáme s naším hostem, kterým je stále ve studiu Petr Biedermann, předseda pořádající základní kynologické organizace. Jak jste se vlastně vy osobně dostal ke kynologii?
1: Tak ke kynologii jsem si vlastně poprvé přičichnul na vojně, kdy jsem se chtěl stát psovodem, ale bohužel mi to nevyšlo. A po vojně vlastně jsem se tak zamiloval do těch pejsků a do těch německých ovčáků, že jsem si potom nějaký pořídil už.
0: Takže ptát se, jestli máte doma vlastního psa, je úplně zbytečná otázka, tak se tedy zeptám, kolik psů v současné době doma máte a jaká plemena?
1: Tak v současné době mám doma německého ovčáka a německého špice.
0: Pojďme zpět k výstavě. Kdo všechno se může přijít na výstavu podívat? Protože si myslím, že výstava je lákavá jak pro malé, tak i velké diváky. A také třeba by nás určitě zajímalo, jestli si můžeme vzít na výstavu svého vlastního psa.
1: Určitě, můžete přijít i s pejskem, akorát by bylo vhodné, aby majitel měl samozřejmě pejska na vodítku, případně pokud by ten pejsek zlobil, aby měl i náhubek, ale určitě bychom poprosili, pokud jdou s pejskem a byli pejskové řádně provočkovaný, je tam spousta pejsků, nebylo by vhodné, aby tam byl pes neprovočkovaný. A co se týče diváků, není žádný problém vůbec. Malí děti můžou všude, ty pejskové jsou na to vlastně vychovaný, jsou zvyklí na davy lidí, není žádný problém.
0: A vy jste ze strany organizátorů také na celou situaci připraveni. Řekněte, vy na to nejste sám, kdo všechno se na organizaci této velké akce podílí? Co bývá třeba při organizaci nejnáročnější? Jak dlouho akci chystáte?
1: Tak ta akce se začíná chystat už vlastně v březnu a je to vlastně opravdu taková náročná akce, takže vlastně už od počátku se musí vlastně rozeslat propozice, musí se ty lidi přihlásit na tu výstavu, my musíme zajistit poháry, odměny, stadion a tak dál a tak dál. A vlastně ta příprava trvá 3 měsíce, podílí se na ní vlastně všichni členové našeho klubu a paní jednatelka, která vlastně nese to břímě úplně největší na zádech.
0: Co máte na této akci nejraději vy osobně?
1: Já mám nejraději, když se povede počasí. A ty lidi vidím, že jsou šťastní, když ten pejsek vyhrává. To je krásný.
0: Měl jste někdy na nějaké výstavě svého vlastního psa, nebo tak nepřemýšlíte, protože vy sami organizujete?
1: No, tak my se můžeme zúčastnit, dokonce i naši členové se můžou zúčastnit této výstavy, ale já jsem měl vlastně, dá se říct, prvního německého ovčáka a ten byl tenkrát opravdu z německého chovu a sjezdil jsem úplně řadu výstav.
0: Takže výstavy máte také vy osobně za sebou.
1: Taky,
0: a úspěšné.
1: Určitě.
0: Stalo se vám někdy v minulosti během výstavy něco kuriózního, třeba nějaká nezapomenutelná situace? Co se vám vybaví?
1: Přihodilo se mi, je to smutný, ale musel jsem vykázat vlastně ze stadionu nebo vlastně z toho našeho výstaviště jsem vykázal novináře. Protože novinář neměl zájem o to, nejevil zájem o pejsky, nejevil zájem vůbec o to, co se tam děje, ale jediný zájem byl to, jestli se nám pejskové poperou, jestli napadnou nějakého člověka a podobné věci. Takže po zralý úvaze a po nějaký domluvě jsem ho vykázal ze stadionu.
0: Předpokládám, že to nebyl redaktor od nás z
1: Českého
0: rozhlasu. Nebyl
1: to z Českého rozhlasu, byl to novinář. Řeknu.
0: Tak to jsme rádi. A když by se chtěl někdo přijet podívat nebo se i v budoucnu přihlásit, kde najdou lidé podrobné informace k této akci?
1: Podrobné informace určitě najdou na našich stránkách, který máme vlastně kynologický, a nebo potom na ČMKU, kde vlastně se výstavy, už teď jsme hlásili novou výstavu na další rok. A koncem roku vlastně na tom Českomoravské kynologické unii jsou výstavy a tam už vidí seřazení těch výstav. Pokud si na ní klikne, dostane se k nám, dostane se na naší organizaci a vlastně tam už potom zavolá, požádá, dopisem pošleme vlastně přihlášku, propozici.
0: Na našich vlnách často zveme na různé výstavy, včetně té vaší. Bohužel i v našem vysílání se stává i to, že hlásíme aktuální informace i z koutků, které vlastně sbírají pejsky z našeho regionu. Co byste vzkázal současným chovatelům a milovníkům psu? Máte nějaké přání, nějaký osobní vzkaz?
1: Osobní vzkaz Všeobecně, copak chovatele? Chovatele, ano. Bral bych chovatele, aby chovatele chovali opravdu pro radost, nechovali pro peníze. A majitele, aby si brali pejska s velkým rozmyslem. Není to závazek na jeden rok, je to závazek na 12 let. Pak se nám plní útulky a je to smutný ten pohled vidět potom ty pejsky za těma vřížema.
0: A nakonec veseleji, co byste vzkázal zájemcům o vaši výstavu?
1: Určitě bych jim vzkázal, aby si přišli podívat, protože uvidí spoustu různých pejsků, uvidí spoustu různých plemen. Ty, co mají pejsky, určitě je to potěší. Ty, co je nemají, můžou si tam vybrat nějaký plemeno, který by se jim líbilo nebo který by si rádi pořídili.
0: Říká Petr Bíderman, předseda pořádající základní kynologické organizace Karlovarské krajské výstavy psů. Milí posluchači, jste srdečně zváni. My vám každopádně děkujeme za rozhovor, za čas. Budeme se těšit opět s vámi naslyšenou, na výstavě naviděnou a přejeme, ať se vydaří počasí, protože tak to máte rád.
1: Děkuji, mockrát.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: To byl známý hit zpěvačky Cher na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je 15 hodin 37 minut přesně, jdeme na další reportáž připravenou pro vás. Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Oba už oslavili sté narozeniny. Přijeli k nám do regionu hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili například i Loket na Sokolovsku.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokte, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pattona.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh, a potom byli teda v Německu a pak se dostali k Československu. To bylo na Šumavě, válka skončila, ale představil si, že kdyby museli dál bojovat, že by třeba tady nikdy už nebyl.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Už se blížil konec války, takže to nebyly žádné významné bitvy, ale i tak šestkrát celkem měl na mále, jak to on řekl, třikrát ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby. Takže to nebezpečí šestkrát za 50 dní ho potkalo na frontě.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S těmi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salute.
4: Ready, two.
5: Děkuji. Filip Krajíči, Filip Redik, studujete střední vojenskou školu v Sokolově. Teď jste měli možnost být po boku válečných veteránů. Jaký z toho máte pocit, Filipe?
6: Jsme vděční za to, co v minulosti pro nás udělali.
7: Za mě je to velmi zajímavá událost z toho důvodu, protože jsem viděl poprvé člověka na vlastní oči, který bojoval za druhé světové války.
1: Historik Jiří Kluc, přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě, na různých místech, ať už Německo, Československo, u rakouských hranic. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamison byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Nezávislý místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Tohle je opravdu slavnostní okamžik.
8: No pro nás je tak významný okamžik, že jsme si vlastně toho 8. května, kdy tady vždycky dáváme kytku k té pamětní desce, kde byla podepsána kapitulace lokálních německých vojsk do rukou generála Taylora americké armády, tak jsme to z toho 8. přesunuli na tuhle tu příležitost, kdy dorazili američtí veteráni opravdu a tady mohli s námi položit tu květinu k té pamětní desce u bílého koně.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

3:45, pojďme soutěžit. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37. Volejte a u toho dobře poslouchejte, o co budeme dnes soutěžit. CBS nakladatelství, původně Creative Business Studio, je české vydavatelství, které se specializuje na tvorbu originálních regionálních produktů. Je známé především jako největší výrobce ručně malovaných map v Evropě a vydavatel knih leteckých fotografií z edice Česko z nebe, Čarovné Česko a právě zmiňovaných ručně malovaných map. Motto této edice je mapy tvořené dětmi pro děti a my pro vás dnes máme jako výhru připravenou knihu Karlovarsko z nebe a ručně malované cyklomapy s chytrou aplikací. A zároveň vás zveme všechny posluchače na den cyklostezky Ohře, který se uskuteční v amfiteátru Loket v neděli 31. května od 12 do 18 hodin. A připomínám, že Český rozhlas Karlovy Vary bude na této akci s vámi, tak jste srdečně zváni. Tak pojďte soutěžit o připravenou knihu Karlovarsko z nebe a ručně malované cyklomapy s chytrou aplikací. No a když už tedy takováto výhra

0: Jenom připomenu, jak se česky nazývá historické kolo Penny Farthing. Možnosti jsou Lukášem Staňkem také připravené, tak dobře poslouchejte, buď je to za A vysoké kolo, za B kostitřas, anebo za C bezpečník.
1: Je to kostitřas a já bych jednou na něm se chtěla naučit, ale obdivuju to, je to strašně nádherný, ale nejela jsem na tom nikdy, no.
0: Jste si jistá, že je to kostitřas?
1: Typuju, no.
0: Typujete. Leni, já bych se na něm taky chtěla povozit, ale kostitřas to není. Není to správná odpověď. Tak já dám příležitost někomu jinému, tak se mějte hezky, naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Ve vysílání společně s námi další soutěžící. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Hezký den, kdo pak nám volá?
2: Josef, Mariánsko, Lensko.
0: Josefe, krásný den. Tak co vy, jaký je váš tip? Zbývá nám vysoké kolo nebo bezpečník?
2: Tak já dám vysoký kolo.
0: Dáváte vysoký kolo. Přesně tak, vysoké kolo nebo také Penny Farthing bylo populární hlavně v 19. století. Typické je obrovské přední kolo, malé zadní kolečko. Jezdec sedí hodně vysoko. Název Penny Farthing vznikl podle dvou britských mincí. Velký Penny a malý Farthing, protože připomínali poměr těch kol. Zajímavost, velké přední kolo nebylo jen pro efekt. Tehdy ještě neexistoval řetězový převod, takže čím větší kolo, tím dál člověk ujel na jedno otočení pedálu. Dnešní výhra je vaše, já vám gratuluji. Zdravíme na Mariánsko-Lázeňsko, mějte se krásně, naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Otvírám lá.

0: To byla jedna kytka pro vás všechny od skupiny Brontosauři na Českém rozhlase Karlovy Vary. Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení. Konkrétnější informace uslyšíte v celou už za 4 minuty od Lenky Polákové. Po 16. hodině hned po informacích ze zpravodajství vás budeme jako vždy bavit. Čeká vás humoriáda, ovšem dnes si budete scénky vybírat ve společnosti Josefa Fouska a Patrika Rozehnala. Tak hezké odpoledne. Bavte se i nadále s rádem vašeho kraje, kde vám teď budou říkat ty své hlášky naši nejmenší a já mám tím poslední písničku. Hezký den.
1: Ahoj, rádio! O kom říkáme, že je krkoun?
2: Že umí hýbat hodně krkem. Krkavec. Ten, co hodně krká. Že má dlouhý krk. Někde to nosí tričko na hlavě.
3: Postava ve Simpsonu.
4: Neví, co chce.
5: Že mi nic nechce počít.
6: Odsekává. Vychlubuje se.
7: Umí krkat, kde chce.
8: To je můj brácha.
9: Že hloupej.
10: Smrdí mu plnožky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarská krajská nemocnice získá 80 milionů korun od kraje na přístrojové vybavení. Horní Slavkov na Sokolovsku chce letos dokončit hlavní úpravy historického domu. V Česku bude do pátku slunečno, o víkendu se objeví přehánky a bouřky a dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení od kraje, na to získá 80 milionů korun. Nejdražším zařízením bude chirurgický robotický systém do nemocnice Karlovy Vary, pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Další část finančních prostředků bude na digitální dermatoskop, tak abychom mohli v rámci kožního primariátu řešit například nádorová onemocnění a včas je detekovat. Další přístroj, který zakoupíme, bude do Chebu, je to mobilní rentgen.
0: Horní Slavkov na Sokolovsku chce letos dokončit přestavbu historického měšťanského domu na nové muzeum. Jak uvedl starosta Alexandr Terek, celkové náklady, včetně pořízení nové multimediální expozice, budou zhruba 45 milionů korun. Podle něj jde o jednu z největších investic města za poslední dobu. Cílem přestavby je zachovat výjimečnou stavbu pro příští generace a přilákat návštěvníky do města. Dům by měl být hotový podle starosty zřejmě do konce letošního roku, pokud to umožní počasí. O víkendu se v Česku objeví přehánky a bouřky, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude slunečno, teploty se udrží většinou pod 25 stupni. Jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, místy až 28 stupňů. V sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo a místy i déšť a bouřky. V neděli by se pak přehánky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, v údolích až 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech ve Školní ulici máme hlášený olej na vozovce a v Nejtkou v ulici Nádražní se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na silnici 198 mezi obcemi Zádub a Horní Kramolín na Chebsku se převrátilo nákladní auto s vlekem. Vozovka je uzavřená a nehoda se došetřuje. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
3: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
4: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě, představte si, jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
3: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: to bude prýma,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o učitelích.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se takový. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblí, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to, já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečnou, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím ostatní... vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam. Divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám do těch živlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím,
9: moje místo, vždycky.
10: Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta, ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
7: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
7: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
7: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
7: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
7: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Víte to jistě?
10: Jasně.
7: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
7: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
7: Si spěte, spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
4: taky zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavle.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady Patiš Čalupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám a hned se to dozvím, dášť jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím.
9: Pane Bože, můj kamarád. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: No, to Karlínku!
10: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
10: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady. Zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebože, když já si nedívám, já nevidím.
9: No to nevadí. Pojď, lžičku, druhou.
10: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebo půjdu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kýpečky.
9: Ale pomohne, Karlinku. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
10: To ty jsi mě, viď?
9: No.
10: Žádný játýrka, žádný.
9: No
10: tohle snad není.
9: No to je
10: nemožný. Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, já jsem zalévala denně. Karle,
10: to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítím
9: vermut.
10: Tyhle chodím se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat hlupatýk na vleky.
10: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No. Přinesli prázdné flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karle.
10: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko. Děkujeme.
2: Pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady je ta restaurace.

0: každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
1: A já děkuju. Poházený
0: po duši.
1: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
0: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
2: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepi Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
1: Dobře, co se berá.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy. Haló?
3: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
2: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
3: Já bych chtěla Bohdalovou.
2: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle do Humoriády, a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
1: Děkuji.
4: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
1: Děkuju vám. Moc
2: děkujeme.
1: Děkuju.
2: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
5: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? No. Myš, já vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrknu v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
6: Jo?
5: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
6: Ale ne, Karli.
5: Na předschodu viděla krásná operní pěvkyně.
6: Jo.
5: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
6: Já bych to takhle malinko, malinko.
5: Ježiši Maria, myšle.
6: Jaký myšle?
5: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkotech. Co to má znamenat tohleto?
6: No to já nevím, docela moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
5: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou, pečou, pečou, pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
6: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
5: Ale žádný čárky nevidím.
6: Ale když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
5: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
6: To ti klidně můžu
5: říct. On to mě řekni, to je zajímá.
6: To ti řeknu. A teď mě zajímá. No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy.
5: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
6: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak se ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
5: No a co má být?
6: To je tě málo.
5: Ten úplně Fox terrier, když mám tady komediánský
6: hůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský hodničko.
5: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
6: Nožičky.
5: No, člověk jenom vytáhne pod tím balháku.
6: Skoro na své místě.
5: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je. Tak jde tam tady.
6: Si druhou nožičku.
5: Dej mi pokoj, prosím.
6: A pokud. Co? Co je zase?
7: Moment.
5: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
6: Karlíku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnitatá.
5: No, já jsem nám zhubnul, ano. A to je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký lavíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
6: Nejdřív zaštíhnu.
2: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
1: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám,

0: Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
0: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov připravuje poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. V Mariánských Lázních se v červnu opět uskuteční Marian Bad Festival. Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až o 2 milionovou bezúročnou půjčku. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chodově začne rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Ten je součástí areálu základní školy. Práce začnou letos v červnu a skončí v září příštího roku, říká místostarosta Luděk Soukup z hnutí Místní.
2: Kdyby se mělo zrekonstruovat ve spolkovém domě výdejna obědů, mělo by se tam navrátit stravování. Nahoře v druhém patře máme 5 učeben nebo prostor pro družinu, které by se mohly využít. Předpokládaný odhad těch nákladů je nějakých 35 zhruba milionů a 25 milionů máme už teď přiklepnutou dotace.
0: Mariánské Lázně zvou na 11. ročník Marian Bad Film Festival. Jak za organizátory uvedla Jolana Danková, letošní téma Film je pro všechny se zaměří na propojení experimentálního a amatérského filmu i místní tradici amatérské tvorby. Program nabídne například soutěže experimentálních filmů, klasické filmové projekce i setkání s tvůrci. Součástí festivalu bude také Home Movie Day s digitalizací rodinných filmů a řada koncertů. Filmová přehlídka se uskuteční od 11. do 15. června v Městském divadle Mariánské Lázně a v Domě Chopin. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Resort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
3: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. To uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současné době používá Česko. Kyjev si také objednal na základě už dříve podepsané komerční smlouvy celkem 20 Gripenů, přičemž v tomto případě půjde o ještě modernější verzi EF. Sport. Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa. Aktuální stav po první třetině je 2-0 pro Finsko. Počasí. Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, v údolích až 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D6 na 137. kilometru u Březové na Sokolovsku ve směru na Cheb máme hlášené odstavené porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Je čas na souhrn nejdůležitějších událostí dne v našem regionu, co se podařilo, co se řeší a co by vám dnes nemělo uniknout. Tady je přehled. S družstevním bydlením nově pomůžou obcím poradenská centra Státního fondu podpory investic. Radnicím poradí s financováním a nebo přípravou projektů. Více už za chvíli. V 19 letech bojovali za druhé světové války za svobodu. Teď ve 100 letech přijeli zpátky do Čech, aby uctili památku svých padlých kamarádů. Více se dozvíte v reportáži. Těsně před půl šestou. No a budeme se také věnovat tématu, Senior roku, což je anketa, která běží už 10. rokem. No a v rámci pravidelného čtvrtečního programu, nebo pořadu, chcete-li, o čem se mluví, přivítám ve studiu radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Ludmilu Vocelkovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Obce získají novou podporu při přípravě družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšíří služby svých regionálních center a nově nabídne i poradenství k družstevním projektům. Co všechno můžou zájemci konzultovat, říká ředitel fondu Daniel Ryšávka.
2: Jak vypsat soutěž na zhotovitele stavby, jak investovat, udělat ty finanční model, jak právně ošetřit ty věci.
1: Další podrobnosti se dozvíte právě v této hodině. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal sloužit nový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel. Místo pro přecházení ulice je taky nově vybavené semaforem. Jde o součást opatření, které pro obyvatele ulice zajistili pracovníci magistrátu, a to kvůli zvýšenému provozu z důvodu rekonstrukce blízkého Pražského mostu. 18. ročník ankety Lékař roku zná své vítěze. Cenu pro lékaře s celoživotním přínosem v medicíně získal profesor Josef Dvořák, přední osobnost karlovarské chirurgie. Porota ocenila jeho celoživotní snahu o neustálý pokrok v chirurgické technice a o hluboké propojení vědeckého výzkumu s klinickou praxí. Do Lokte na Sokolovsku přijeli dva američtí váleční veteráni. Oba už oslavili své narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů, říká historik Jiří Kluc.
3: My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda.
1: A krátce po 17:30 nám krajská radní pro oblast sociálních věcí Ludmila Vocelková z Hnutí ANO řekne podrobnosti o 10. ročníku soutěže Senior roku 2026.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Státní fond podpory investic nově rozšíří své poradenství pro města a obce taky o družstevní bydlení. Samosprávy můžou zdarma využít konzultace v 8 regionálních centrech po celé republice. Podle fondu může družstevní model pomoct obcím dostupněji navyšovat počet bytů. Zástupci fondu novinku představili na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních.
1: Kompetenční centrum pro družstevní bydlení rozšiřuje služby, které poskytujeme dneska v těch regionálních centrech.
2: Říká ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka. Dále popisuje, jaké služby fond samosprávám poskytuje.
1: Jak investovat do výstavby, jak spravovat a dělat dostupné nájemní bydlení a nyní jak vlastně pokryt i družstevní bydlení.
2: Spektrum oblastí, ve kterých můžou zástupci samospráv získat poradenství, je podle ředitele fondu široké.
1: Jak vypsat soutěž na zhotovitele stavby, jak investovat, udělat finanční model, jak právně ošetřit ty věci a mohou dostat i odborníky, kteří jim pomohou řešit právní, ekonomické nebo technické dotazy, mají ty odborníky napříč celou Českou republikou.
2: Služby center jsou zaměřené především na města, obce a kraje.
1: Samozřejmě ty města spolupracují velmi často i se soukromým sektorem, takže my děláme konzultace i společně město, obec a například soukromý investor.
2: Družstevní bydlení připravují například také Karlovy Vary. Při projektu výstavby v Krokově ulici by mělo vzniknout 300 nových bytů. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO.
3: Chceme do toho zapojit i to vlastnictví těch lidí, které ne všichni mají zájem o tom být trvalé v nájemním bytě. To znamená, že chtějí mít nějakou vizi vlastního bydlení a zapojit je do toho a je to zhruba za 400 milionů korun. Děláme tam nějaké architektonické plány a změny územního plánu, aby to bylo všechno připravené pro tuhle následnou výstavbu nebo pro ten projekt následný v roce 28 a vejš, aby jsme to do toho mohli zahrnout.
2: Kvůli finanční náročnosti projektu se město rozhodlo rozdělit výstavbu do více etap.
3: Bude to etapizované s tím, že to nebude po jednom domě, ale po třech, vždycky tři domy, prodá se to a pak bude další etapa následovat.
2: Družstevní bydlení chce více podporovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokračuje ministryně Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Finančně podporujeme Státní fond podpory investic, aby mohl existovat a vlastně poskytovat tu metodickou pomoc. Pak druhá ta věcí, na kterým pracujeme, je legislativní úprava pro bytová družstva a třetí je příprava garančního fondu pro efektivní financování bytových družstev.
2: Podle ministryně Mrázové je cílem postavit ročně zhruba 1000 družstevních bytů. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byly Beatles, Penny Line, 17 hodin 20 minut. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a posloucháte pravidelný odpolední pořad, který se jmenuje Den v kraji. Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech, oba už oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili například i Loket na Sokolovsku, kde před 81 lety lokální německá posádka podepsala kapitulaci, a to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokte, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettena.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka, a vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh, a potom byli teda v Německu a pak se dostali k Československu. To bylo na Šumavě, válka skončila, ale představoval si, že kdyby museli dál bojovat, že by třeba tady nikdy už nebyl.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Už se blížil konec války, takže to nebyly žádné významné bitvy, ale i tak šestkrát celkem měl na mále, jak to on řekl, třikrát ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby. Takže to nebezpečí šestkrát za 50 dní ho potkalo na frontě.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S těmi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salut.
4: Ready, two.
5: Děkuji.
1: Filip Krajíči, Filip Redik, studujete střední vojenskou školu v Sokolově. Teď jste měli možnost být po boku válečných veteránů. Jaký z toho máte pocit, Filipe?
6: Jsme vděční za to, co v minulosti pro nás udělali.
7: Za mě je to velmi zajímavá událost z toho důvodu, protože jsem viděl poprvé člověka na vlastní oči, který bojoval za druhé světové války.
1: Historik Jiří Kluc, přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě, na různých místech, ať už Německo, Československo, u rakouských hranic. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamilton byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Aktivní, inspirativní a stále plní energie, takoví jsou mnozí seniori v Karlovarském kraji a právě těm je už 10 let věnovaná anketa Senior roku. Jejím cílem je poděkovat lidem, kteří ani po 60 nezůstávají stranou, pomáhají druhým, zapojují se do života ve svém okolí a dokazují, že věk rozhodně není překážkou aktivního života. O letošním jubilejním 10. ročníku si dnes budu v rámci pořadu O čem se mluví a povídat s radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Ludmilou Vocelkovou. Přeju dobrý den, hezké odpoledne.
2: Krásný den vám i všem posluchačům rádia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví?
1: A paní radní, anketa Senior roku se letos koná už po 10. Je to tedy jubilejní ročník. Když se ohlédnete zpět, co podle vás za těch 10 let tahle anketa, tahle soutěž, dalo by se říct, přinesla Karlovarskému kraji?
2: Tak já jsem sice neměla možnost být u všech ročníků, protože jsem v pozici radní pro sociální věci Karlovarského kraje teprve rok a kousíček,
1: ano.
2: Ale měla jsem možnost se některých ročníků zúčastnit jako starostka města Nejtku, kdy vlastně byli oceněni například seniori z našeho města. Ale myslím si, že celkově ta anketa prostě ukazuje, jak máme v našem kraji šikovné seniory.
1: Jak vlastně vznikla ta myšlenka oceňovat právě aktivní seniory a proč je důležité z vašeho pohledu, z pohledu radní, na tu jejich činnost upozorňovat veřejně? Proč je to důležité?
2: Tak jak jsem řekla, nevím úplně přesně, jak ta anketa vznikla, ale myslím si, že prostě seniori jsou součástí našich životů, jsou to naše maminky, jsou to naše babičky a je potřeba prostě ukazovat na to, jak jsou šikovní, jak žijí, jak se scházejí a myslím si, že vlastně pro ten jejich život je to strašně důležité, aby nezůstávali sami.
1: Jde k tomu přirovnat vlastně ten termín asi aktivní a zdravé stárnutí, je to tak, v rámci seniora roku?
2: Určitě.
1: Jsou to aktivní seniori, velmi určitě, aktivní.
2: Velmi aktivní a určitě se právě rádi scházejí, ať už je to na kávě, ať už je to někde na, že si zahrají karty, anebo že se prostě scházejí v těch svých klubech, anebo vlastně v těch menších městech, tak zase je to vlastně aktivita nějakého městského zařízení, které vlastně poskytuje i třeba neregistrovaným seniorům nějakou takovouhle podporu,
1: že mají tu podporu
2: nezůstávali sami.
1: A možnost, jasně. Setkáváte se při téhle anketě s příběhy seniorů, které vás osobně inspirují třeba nebo dojímají? Setkala jste se za ten rok a něco, co říkáte, že jste ve funkci právě v rámci Karlovarského kraje a zabýváte se i touhle tematikou seniora roku? Tak oslovila vás nějaký příběh, na který si vzpomenete třeba?
2: Tak určitě je to několik vlastně seniorů, kteří byli oceněni v loňském roce. Bylo to vlastně opravdu napříč, byli to lékaři, lékařky, byli to vlastně lidé, kteří se angažují ve prospěch nějaké zájmové činnosti pro děti a mládež a podobně. Takže opravdu každý ten příběh
1: je originál.
2: Byl originální, zajímavý a myslím si, že opravdu jako důležitý.
1: Koho všechno je možné do ankety nominovat? Jsou to jen lidé známí veřejnosti nebo třeba i obyčejní seniori z menších obcí?
2: Určitě je možné nominovat vlastně kohokoliv, komu je minimálně 60 let. Vlastně potom už je jedno a napříč všemi profesemi je možné vlastně nanominovat kohokoliv. Jestli bych mohla třeba k té nominaci.
1: Určitě můžeme k nominaci říct blížší informace.
2: Určitě je potřeba uvést, proč by ten jednotlivý nominovaný měl být oceněn, ale je důležité také uvést i informace o tom, co vlastně pro ty seniory třeba udělal, nebo pro děti, nebo prostě popsat tu jeho činnost, tak aby vlastně potom ta porota mohla rozhodnout objektivně o tom vítězi.
1: Říká dnešní host pořadu O čem se mluví radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Ludmila Vocelková.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Paní Vocelková, vy jste mluvila o těch aktivitách. Já na ně trošku navážu další otázkou. Jaké aktivity nebo zásluhy porota nejčastěji oceňuje? Co bývá tím rozhodujícím momentem?
2: Tak asi úplně jednoduchá otázka to není. Já si myslím, že opravdu ty nominovaní vlastně jsou ze všech
1: sfér,
2: které si lze asi představit. Jo, opravdu někdo...
1: Takže tam mnohdy rozhoduje třeba originalita?
2: Určitě.
1: Je to ten faktor určitě. Třeba?
2: A třeba i to období, jak dlouho se tomu věnuje,
1: ano,
2: nebo jako, jaký přínos opravdu pro tu konkrétní...
1: Pro toho konkrétního seniora hraje...
2: Pro nějakou tu činnost, prostě tu činnost, jakou, to má, jakou to má...
1: roli a význam.
2: Ano.
1: Je to tak. Já jenom doplním, že Český rozhlas připravuje nový seriál Naši seniori, který představí příběhy účastníků a vítězů těch předchozích ročníků. Tenhle seriál poběží každé úterý po 17. hodině v rámci Dne v kraji. Letos můžou lidé posílat nominace od 1. do 31. července, pokud se nepletu. Jak bude to nominování probíhat? Jak to bude vypadat?
2: Tak jak jste řekl, tak zanedlouho od pondělka vlastně 1. června a až do 31. července je možné zasílat nominace. Všechno vlastně bude vyhlášeno prostřednictvím webových stránek Karlovarského kraje. Kde bude umístěn i nominační lístek v elektronické podobě. To je samozřejmě ta nejjednodušší varianta vyplnit elektronický lístek a odeslat. Ale samozřejmě bude k dispozici i v tištěné podobě a bude možnost toho zaslat na adresu Karlovarského kraje. Ale také je možné získat lístek u pracovnice sociálního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje paní Kateřiny Rentkové. Všechno vlastně bude uveřejněno na webu a naše paní Kateřina určitě i dokáže s těma jednotlivýma navrhovatelema ten lístek vyplnit.
1: My jste teď mluvila právě o těch nominacích, já na to navážu, konkrétně na ten obsah. Co by lidé měli do toho nominačního lístku, pokud to tak můžeme nazvat, nebo do toho nominačního formuláře, dejme tomu, co by tam měli určitě napsat, co by tam mělo zaznít, tak aby ta nominace byla úspěšná?
2: Tak určitě, jak jsem již zmínila, věk seniora musí být teda minimálně 60 let. A potom v nominaci je potřeba uvést, proč by měl být ten určitý člověk nominován, oceněn, ale je také důležité, aby se uvedla informace o tom člověku, který nominaci podává.
1: Jubilejní 10. ročník seniora roku a to je dnešní téma pořadu O čem se mluví a já si právě na tohle téma povídám ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary s radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Ludmilou Vocelkovou.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Paní Vocelková, musím to zmínit, letos je novým mediálním partnerem právě seniora roku Český rozhlas. Co si od téhle spolupráce slibujete?
2: Tak určitě jsme rádi, že jste se stali mediálním partnerem a já, jak jsem byla informována, tak vlastně v průběhu doby nominací by měly v rámci vašeho vysílání být zařizovány medailonky z vítězy předchozích ročníků. A myslím si, že i to vlastně jako může podnítit některé lidi, kteří budou chtít někoho nominovat, aby si uvědomili, že vlastně ve svém okolí mají někoho takového, kdo by si to zasloužil.
1: Co čeká vítěze letošního ročníku a jak samotné slavnostní vyhlášení bude probíhat? Já vím, že to vyhlášení proběhne 1. října, pokud se nepletu. To místo je Lidový dům ve Staré Roli. Tak jak to celé bude probíhat? Pojďte trošku naše seniory takzvaně namlsat.
2: Takže, jak jste správně řekl, vyhlášení výsledků se uskuteční 1.10. ve Staré Roli v Lidovém domě. Vlastně to vyhlášení putuje po kraji. Každý rok se koná na jiném místě. V minulosti to bylo například v Chebu, v Mariánských Lázních, v Březové u Sokolova, v Lokti.
1: Letos tady zůstáváme doma v Karlových Varech.
2: V loni to bylo v Sokolově, ano. A letos zase přišli na řadu Karlovy Vary.
1: Ano, ano. A co čeká vítěze?
2: Vlastně vítězové dostanou ocenění, různé poukazy, dárkové koše, květiny a samozřejmě pamětní list.
1: Mm-hmm. Kdybyste měla na závěr vzkázat posluchačům jednu věc, proč by neměli váhat a svého seniora nominovat? Co byste řekla úplně na závěr?
2: Já bych řekla, že budeme se těšit na každou nominaci, která přijde. A ještě bych chtěla vlastně jakoby zdůraznit, že vůbec nezáleží na počtu zaslaných nominačních lístků. Je opravdu důležité podrobně odůvodnit, proč by ten senior, kterého navrhuji, proč by měl být oceněn a opravdu uvést ty aktivity a jeho přínos. A jak říkám, není důležité, kolik hlasů, ale vlastně co pro ty svoje vrstevníky například nebo pro děti dělá.
1: To byla radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Ludmila Vocelková a dnešní téma jubilejního 10. ročníku ankety Senior roku 2026. Děkuji paní radní pro oblast sociálních věcí za rozhovor. I vám samozřejmě a posluchačům přeji příjemný zbytek dnešního dne. No a zase opět někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou.
2: Já vám taky děkuji a přeji krásný zbytek dne všem posluchačům.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví?

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Jedna z posledních důležitých věcí, která chybí dnešnímu dni v kraji, je počasí, respektive informace právě o něm. No a tak jsem si zavolal do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, tak jako každý všední den. No a spojil jsem se s Ivo Baumanem, který nám prozradí, jak bude. Ivo, dobrý podvečer, jaká bude noc a večer?
2: Hezký podvečer, tak zůstane to na obloze stejné, jako je to po celý den, to znamená jasno nebo skoro jasno. Teploty dneska dosáhly většinou necelých 25 nebo 24 stupňů, no přes noc to půjde rychle dole a dolů a nad ránem se dočkáme nízkých hodnot mezi 8 a 5 stupňů v údolích kolem 3. No a to je, co se týká noci všechno, no a zítřejší den zůstane většinou jasná nebo skoro jasná obloha, až na večer bude oblačnosti přibývat, takové ale je nevýrazné, průsvitné. Teploty se zítra vrátí na hranici letních hodnot mezi 24 a 27 stupňů, vítr bude vás jen slabý, proměnlivý.
1: Příjemná vyhlídka na zítřejší počasí od Ivo Baumana právě teď, tedy 11 minut před 18 hodinou. Ivo, díky, hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: Je 17 hodin a 53 minut, tedy 7 minut před 18 hodinou, no a den v kraji pomalu ale jistě vyčerpal svoje dnešní veškerá čtvrteční témata. Já vám nabídnu před koncem hodiny samozřejmě ještě muziku, tentokrát to bude kapela Gentour a písnička Proklínám, tedy Janek Ledecký. V 18 hodin se můžete těšit na zprávy s Lengou Polákovou, která už netrpělivě čeká, aby vám předala ty nejaktuálnější informace, ať už z našeho kraje nebo z celého světa. Bude třeba mluvit o tom, že karlovarský magistrát zve obyvatele na diskuzní setkání v rámci projektu Město sobě 2026. Tak já jsem vyčerpal dnes vše pro den v kraji, budu připravený opět zítra na stejné frekvenci, na frekvenci Českého rozhlasu Karlovy Vary, přesně v 17 hodin. Mějte se krásně, užijte si zbytek dnešního večera a naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky, zájem je ale malý. Karlovarský magistrát zve obyvatele na diskuzní setkání v rámci projektu Město sobě 2026. Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky, vzniká v bývalé budově hygienické stanice v Chelčeského ulici, kterou město přestavuje. Celkem tam bude 12 ordinací. Novým lékařům město nabízí nájemní byty nebo dotace na vybavení ordinací. Zájem zatím ale není velký. Pokračuje nezávislý místostarosta Jan Picka.
4: Proto jsme už dvakrát vyhlásili výběrové řízení, napsali podmínky, za kterých tam doktoři můžou začít ordinovat. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby to byli lékaři, kteří zaregistrují nový ten kmen pacientů, tak aby jsme opravdu odlehčili už těm přetíženým doktorům, které v Sokolově máme.
3: Rekonstrukci bývalé hygienické stanice město dokončí na podzim. Obyvatelé Karlových Varů se mohou zapojit do rozhodování o proměně veřejného prostoru, a to prostřednictvím programu Město sobě. Jak v tiskové zprávě informovala mluvčí Helena Kyselá, lidé mohou na webu městosobě.cz navrhovat nové projekty a následně hlasovat o jejich realizaci. Díky předchozím ročníkům vznikla například dětská hřiště úpravy parků nebo revitalizace Drahovického mostu a rybníčku v Mozartově ulici. Veřejné debaty s vedením města se uskuteční 4. června v Alžbětiných lázní a 6. června v Lidovém domě ve Staré roli, vždy od 17 hodin. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Řekl to včera na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
5: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
6: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
5: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
7: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale baví. Víme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
5: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
3: Počet nakažených virem ebola v Ugandě vzrostl na 8. Podle agentury Reuters o tom informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Východoafrická země včera kvůli nemoci oznámila uzavření hranic se sousední Demokratickou republikou Kongo. Kvůli viru v Kongu zemřelo víc než 220 nakažených. U dalších nejméně 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa. Aktuální stav po druhé třetině je 3-1 pro Finsko.
0: Počasí.
3: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích až 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia, pomane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Dozněla polka, při které je vždy plný parket. Tímto vás, vážení posluchači, zvu na půl hodinku, kde si povíme něco o autorovi této skladby, Antonínu Borovičkovi. Dobrý podvečer vám přeje Jaroslav Tachovský. Antonín Borovička je celoživotně spjatý s městem Davle. Tam se 4.11.1895 narodil a od 7 let se učil hrát na housle u místního kapelníka. Povšimněte si, že všichni naši největší skladatelé lidové muziky, o kterých jsme si zde povídali, se již v dětství naučili hrát na několik hudebních nástrojů, ať již dobře nebo špatně. To znamená, že oni věděli, jak tyto nástroje zní, ve které poloze mají ten nejkrásnější zvuk a nebo naopak. Proto jejich písničky tak krásně zní a muzikantům se výborně hrají. K ním patří i mladý Antonín, který si k housličkám přibral ještě baskřídlovku, bariton a kontrabas neboli basu. Ale zpět do Davle, kde mladý Antonín po zvládnutí hry na všechny vyjmenované nástroje začal ve 12 letech hrát s místní kutálkou. U svého otce se vyučil hrnčířem, ale jelikož rodiče neměli peníze na jeho hudební studium, tak se Antonín začal učit hudební teorii sám.

Hudební znalosti se mu vyplatily, když v roce 1915 narukoval k 42. pěšímu pluku v Terezíně, kde po výcviku byl předělen k plukovní hudbě. Později byl převelen k 28. pluku do Segedínu v Uhrách a poté s plukem putoval do Bruku ve Štýrsku. Tímto přemístěním se ocitl přímo na italské frontě. Vzpomínal, byly to smutné chvíle. Hráli jsme kamarádům do pochodu, ze kterého se mnozí již nevrátili. Jeho 28. pluk byl ovšem tak zdecimovaný, že ho velení rozpustilo. Borovička ale zůstal v Korutanech, kde v polním kině doprovázel na housle němé filmy. Monarchie však měla čím dál méně vojáků, takže rušila kapely a muzikanti se stávali řadovými vojáky.

květnu 1917 šel Antonín Borovička na frontu poblíž Terstu. Avšak hned v červenci byl těžce zraněn do pravé nohy. V Záhřebu v nemocnici mu ji nakonec museli amputovat. V místním lazaretu a pak ve vojenské nemocnici v Praze prožil těžké časy, kdy bojoval o život. V roce 1918 se vrátil jako válečný invalida domů do Davle. Bylo mu 23 let. Hrnčířské řemeslo, kterému se vyučil, nemohl vykonávat, tak jako odškodnění dostal od státu trafiku, jak bylo tehdy zvykem. Jeho láska k muzice a silná vůle ho zachránila. Založil dechový orchestr, který se stal základem spolku Vltavan v Davli. Kapelu vedl 40 let.

U Borovičku v Davli se scházívali slavní textaři v očekávání, že Borovička složil něco nového. Chodívali sem například Jiří Voldán, Ladislav Jacura, Vilda Sýkora, Stanislav Ostrezí, Joška Zeman, ale také tři králové dechovky, Josef Poncar, Karel Vacek a Jaromír Vejvoda. Sedávali u stolu v kuchyni, nad kterým visel kříž s Kristem. O tom kříži vyprávěl Borovičkův vnuk Toníček, kterého tímto zdravím, cituji. Děda mi vyprávěl, že kříž vylovil z Vltavy v době, kdy ještě nebyly přehrady a byla velká voda. Kříž pak natřel barvou a pověsil ho na zeď. Když ho chtělo odkoupit muzeum, neprodal ho. Děda nám řekl, že kříž nikdy nesmíme prodat, že tady bude vždycky viset.

Antonín Borovička napsal jen něco okolo 40 skladeb, ale téměř každá z nich i v repertoáru orchestrů. Například Až budou trumpety, Chaloupko nízká, Davelská, Růžový sen, Vyhrávala kapela a jiné. Jsou známé i v cizině. V Německu si nedovedou představit koncert, na kterém by nezazněla Leffelpolka, česky Nejhezčí koutek. Vážení posluchači, tak jsme na konci putování životem Antonína Borovičky. Jen snad dodám, že pan Borovička se dožil 73 let a tam, kde se narodil, také zemřel. A to v Davli 3.12.1968. Příště se na vás těším na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Přijem dobrý večer. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Sám sobě si položím otázku. Jsem Plzeňák? Před rokem jsem vysílal několik pořadů, ve kterých jsem reagoval na velice zajímavou knihu Jana Heischmana Plzeňsko-český slovník. Cílem této knihy bylo a je nejen ukázat na květnatost současné plzeňské mluvy, ale i připomenout slova, která se běžně používala ještě ve druhé polovině 20. století. Hana Rajdlová z Nepomuku mě přeposlala zajímavý materiál s podtitulem Copa tuto nějak, jsem já hrdý Plzeňák? Odpověď zazní i v závěru dnešního pořadu. Přeji hezký poslech.

Plzeňštinu se nenaučíš, s tou se narodíš. Víte třeba, kdo je to paňár? Je to nezvladatelný kluk, kterému není nic cizí. A slovo popondat znamená přemístit o kousek dál, posunout, odstavit, přemístit o kousek dál, posunout. Tu skříň popondáme kousek ke dveřím, nebo drobet ten hrnec popondej z plotny, ať ty knedlíky neutečou.

Pražák přijde někdy později, ale Plzeňák přijde vždycky díl. Tatínek někdy prohlašoval, dnes přijdu díl, jdu po práci se svými žáky hrát volejbal. Několik let totiž učil v učilišti spojů v dnešní Husově ulici. Dnes je na tomto místě pěkný kulturní stánek se sálem a patří Plzeňské konzervatoři.

0: Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Jsem Plzeňák. Víte, co znamená slovo Pofírung? Přeloženo z plzeňštiny buď nepohodu, nejčastěji ve spojení se silným větrem až vichřicí, nebo také pozdvižení, poplach, silný negativní ohlas, většinou při nějakém průšvihu. Když neodevzdáme tu studii včas, bude z toho na Vejboru děsnej Pofírung.
1: Když jsem slovo

Co to je pangejt? Pangejt, škarpa, silniční příkop. Úzký pruh země mezi silnicí a stokou. Sjel s autem rovnou do pangejtu. Jestli pa víte, jak máte jít, když se řekne hyčmo, znamená to nejít rovnou za nosem, ale nějak jinak. Nebo když například visí obraz na stěně křivě, visí hyčmo. Víte, čemu se na Plzeňsku říká Saturna? Rybáři mě potvrdí, že jde o vlasec. V této souvislosti si vzpomínám na svoje dětství, když jsme chodili ke hřbitovu v Božkově pouštět na podzim draky. Já jsem nikdy draka neměl. Tatínek mi ale vyrobil malou hvězdu, dal mi naviják a Saturnu. A i když nebyl velký vítr, hvězda mi vysoko lítala. Byla lehoučká a Saturna tomu sama o sobě velmi pomohla.

vzpomeňte na další slova. Vošouch, Radvanec, Rocna, Zíps, Čiší, Vysokačky a další. Tato slova se u nás doma běžně používala a už my, děti, jsme přesně znali jejich význam. Při studiu na Slovensku se mě pak mnozí smáli. A dnes i někteří významní herci ve vzpomínkách na plzeňské kulturní osobnosti s humorem sobě vlastním rádi připomínají. Přátelé, a abych odpověděl na dnešní otázku, jsem Plzeňák? Ano, jednoznačně jsem. A k tomuto městu se velmi rád pokaždé hlásím. A tady už končí dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je to pro mě velké potěšení. Přeji hezký večer a zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Státní fond podpory investic bude obcím radit i s výstavbou družstevních bytů. Sokolov vytvoří na hřbitově pomník ženám z koncentračního tábora ve Svatavě. Paliva zítra nejspíš mírně zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Obce a města můžou nově využít státní poradenská centra taky pro přípravu výstavby družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšířil služby svých regionálních pracovišť, která pomáhají samosprávám s dostupným bydlením. Radit budou například s projektovou dokumentací, financováním nebo soutěžemi na stavební firmy, říká ředitel státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
3: Pro Karlovarský a Ústecký kraj máme jedno regionální centrum, ale máme zastoupení kanceláře v obou těch krajích a kompetenční centrum pro družstevní bydlení rozšiřuje vlastně služby, které poskytujeme dneska v těch regionálních centrech.
2: Sokolov nechá vytvořit na hřbitově pomník ženám, které zahynuly v koncentračním táboře ve Svatavě. Město postupně hřbitov revitalizuje a rozšiřuje o kolumbária a klidové zóny. Jeho součástí je i hromadný hrob svatavských žen. Jakou podobu bude mít památník, popisuje starostka Renata Úlehlová z Hnutí ANO.
4: Vznikne tam takový jakoby plůtek, vznikne tam, myslím si, důstojné místo k uctění památky těch žen. Na té hřbitovní zdi bude jakási kniha. Text na té knize bude opravdu tak, jak ta historie byla a bude připomínat ten tragický vlastně osud těch žen.
2: Pomník by měl být hotový do konce září a vyjde zhruba na 600 tisíc korun. Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou taky další členové palestinského radikálního hnutí Hamas. Ministři v Bruselu jednají mimo jiné taky o dopadech konfliktu na Blízkém východě na evropský cestovní ruch.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil.
1: Počasí.
2: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, léta, léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, filosofie, diskuze, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak, tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to, to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filosofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak, no, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Hlačera Tešu Karšuněben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuji ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvena na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta
3: myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
2: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
2: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
3: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají a zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
3: 2,25 metry výška a 1,50 metr šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
3: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
2: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
3: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
3: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.

0: was ein Cinto ist und, und.
1: Pani Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
0: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takový citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
3: Jsme v závěru dnešního u Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Bud Bacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po 2 dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionů korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahost, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak, a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: nic.
1: Našim, no,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jiný.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to je, má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. Takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobrou z té kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenalo vás i toto? Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu, takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také jsem... moment, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněnej tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo, protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo, vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vnikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladní vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnuté nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Christophersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízkostředně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhleto chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, ne, ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvlášťňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, ne, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Hej, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí, to ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy, komte si Gladion.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatujeme.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano, ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papír a obkreslovala si ty ale to víš, na těch židlích a křesílkách a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A
4: teď?
3: No, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. V rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku,
3: aby
2: nebojte
3: se. Aby to nebyl nějaký blázín.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodině,
4: my jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. Tak, a hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
2: ano.
4: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
2: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Počkej, Karel, jo, příjmení.
2: No příjmení, ne,
5: já si říkám Karel Tomáš, není příjmení, promiň.
2: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
2: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
5: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
5: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
5: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej, nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
5: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No,
5: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
6: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
5: no,
6: proč to povídám.
5: Ano, na kmen.
6: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášíno,
5: vybydleně
6: poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
5: Ne, ten je tam teprve půl roku.
6: Teprve teďka,
4: jo, tak
6: se, to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
5: že
6: a že
5: o moc
6: přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech, taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrhat smích.
6: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
5: Ne.
6: Nezdá
5: ne,
6: se vám, že ne, pan inženýr si docela
5: dovolí? Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
6: No a já na kmen, on na mi to kmen, teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takový sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
5: To byla včera, neděle byla.
6: No jo. No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty mě připomněla jednu, promiň, jo, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapři nesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového vopelíchanýho, nebo takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: Proč klaun?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídal takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, Vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní
0: no,
1: třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána tehdy, jako něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
1: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
1: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
1: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
1: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půtky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jméno.

0: Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
1: To je tvá největší hamba. A za tvá honorace to jsou lumpové.
0: Sisko...
1: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
0: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
1: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si to budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: A
1: mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morsteinová a já nevím, teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou a ta Babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Děkuju. Teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak,
1: ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Všejo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to byl se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmové, filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... Nebudeme to rozebírat,
0: ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hermánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten pán Hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda ty Harod i Golf. To mám všechno taky od ní. Potom Vilbura Směta. Bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co teda psal. Kena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: Ona píše nádherně. Má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy máme tady před sebou v knihovně. Tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy Morava, teda Čechy Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No, všechno.
0: No moc děkuju, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuju moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem, jak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak. Tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my. To
0: přesně tak.
1: Já jsem babičku, já za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. Bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: Všechno, ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuji, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím. Dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: Jeho měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy. Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem přešla, četla se mi české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zerolékaři?
1: Ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak ty jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu, ano, klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujem s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou nějak 1902, 1906.
0: Takže tohle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme.
1: Zaujal mě to.
0: Jo, děkujeme za tip. A dobrou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiš, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, Slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože je na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: životě.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošic, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak to úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že jste úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě.

0: Takže bych ráda řekla od dětství, milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky, potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofienu, to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, Sofiena Volba od pana Styrona. Haló?
1: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
0: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně milou pana Kincla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
1: No, nádherný film, přesně tak.
0: Streepovou, ano. To bylo úžasné, to bylo. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekla jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
1: Aha.
0: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozehnala.
1: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
0: No, mám to tam.
1: Z Poděbrad. Tak děkuju.
0: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
1: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100+24+100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lubię, jak źle bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy Archanděla Satana Archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ve dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček. Tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi.
0: Ano.
1: Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné. Pak červenou karkulku, o rimfajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Němcové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, No, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě, i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný té bohyni, jakoby knížku. No, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hostiny takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Takže říkám, moc děkuji. No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil, byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být 10 let, tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápa, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je
1: takže
0: to pravda,
1: jako
0: zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže. No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bichonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já
0: vím,
1: jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já teda
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní
1: ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde mám to, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. Nevím.
0: Teďkon myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenu. Ano.
1: Kdyby někdo se osval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A nashledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: po špičkách.
1: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 800 900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
1: Ano.
2: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Macana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně napište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
1: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
2: Přesně tak.
1: A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
2: Paní Jindra, jestli poslouchá.
1: Ano, určitě poslouchá.
2: Knihovna Mathilda.
1: Ano.
2: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Macana.
1: Tak.
2: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
1: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
2: já
1: paní Staňko.
2: Já myslím, že ten internet jako dá.
1: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná věc.
2: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Já si myslím, že a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské bohyně.
1: Ano.
2: Ano, a ještě to byl...
1: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak se zrovna nespomene. Známe.
2: Bylo zavřený dlouho ve vězení.
1: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
2: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
1: No vidíte, vzpomněla jste si.
2: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
1: čtečka,
2: jo,
1: ano.
2: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
1: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
2: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
1: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
2: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
1: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
3: Noční linka.
0: Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Mm-hmm. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyly, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti, ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny. A když jsem si vypůjčila, to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbrad, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Co?
1: A já už jsem tak, jak ví. Já fakt ten večer, já si vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No, no. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to je moc pěkný a je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si ano. I popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám, no. Manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i ty, mám zlatý rázný půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady od té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď no, můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju. No, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Younes B. a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl. Už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom. Nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou. Píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako: pojďte s námi za pohádkou, projdeme se

hnědí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak, projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec střepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup k dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemížd se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemížd utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemížd si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bum, bum, brum, bum, bum, tra-ra-ta-ta, ta-tra-ra-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíž zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíž se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tarata-tata, tram-tarata-tata, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chrouch se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit. Prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda.
4: Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen. Snad si myslí, že mu Aminu sníme.
2: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
2: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
0: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
0: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtěla hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
2: No tak, nečum na mě.
0: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel. Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět. A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku. Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
4: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
5: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
5: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
4: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla košt jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Ví, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a 2-3 mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A2-3.
8: A2-3.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: A tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Спасибо, Бог.
1: На смысл. Я с импаром сюрприз. Всех нас тесты.
2: По сельнице мези поли едной груди.
1: Позор!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
4: Tu.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.